0: dostaneš.
1: Čekaj, takhle, no, to je pravda.
2: Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

zavřeš oči, když ti vítr z plachet vzal. Splň, co si nasliboval, zatím, co si spal. A slunce pál.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

0: Táta.
1: Lala.
0: Ne, máma.
1: Lala.
0: Ne, řekni máma.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90.9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Zatočte se spadaným listím v široké hrávě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
8: Pomáháme s Europlazmou.
9: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
10: Zdar, tak co včera?
11: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
10: A přes co máš televizi?
11: No normálně, přes anténu.
10: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
11: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
10: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
12: Reklama na Radio 1.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, tam.
2: No vy, pokud si taky stáváte právě s Radem Jedna, tak vás ze studia vítá Martin Uza. Posloucháte Rádio Jedna, začínáme rovnou z Vostra, Mew, The Zookeeper's Boy. Užijte si 8.10. Máme čtvrtek a přeji hezký den.

kapela Falls a jejich Spanish Sahara nám pomalu otevírá mé dnešní vysílání. Skvělá věc od této kapely, která se podílela na soundtracku pro hru Life is Strange, kde právě tato písnička také zazněla a moc mě baví. Teďka už Lorne, Acid Rain.

0: jedno.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz
4: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohou samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
5: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
13: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Reklama na Radio 1.
17: No a kdo nějak už známe vysílání, tak ví, že hodně rád hraju novinky, co vycházejí, ale výhoda těch záskokových ranních směn, kdy já jsem tu dneska za Miky Růžičku, tak je ta, že si můžu hrát i takhle starší věci a tohle to je krásná věc, která mi připomíná hrozně hezký víkend, který jsem teďka měl. Tak si to dáme, Radiohead, Fear Fishes, mám tu připravený taky Al J, či třeba Black Sheep Boy, Naked and Famous, podíváme se do těchto těch indíčkových vod a zazpomínáme, jaký to bylo. Posloucháte co jiného než Radio 1.

brutálně hezká věc od Al Jay, song Adeline z desky Relaxer z roku 2017 a teďka už jedna docela historická věc, Black Sheep Boy, hlas, který moc dobře znáte z Rada 1, můžete hádat, komu patří, single She.

0: jedno.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
3: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
4: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
3: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
5: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Beatle Kahn. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kahn je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Kahn od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
9: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: Reklama na Radio 1.

vás. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.

na podzimu Anky, produkce Bad Focus, bicí Harsh Malone. Už nechám na vás, jestli je pro vás podzim to nejlepší období. U mě jakdy. No teďka už trošku digneme do roku 2013. Naked and Famous, Grow Old. Přesně tak jsem se cítil v roce 2013, že jsem stárnul. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou.

supposed to feel ashamed. Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Šimanský a jeho skladba Sitzfleisch.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Čtvrtá novinka, jiný metro a věc nazvaná Poli.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No, my se ještě vydáme do roku 2013, kde se Trouble Will Find Me od kapely The National, a tohle to je song I Need My Girl.

0: Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: 9. října v Paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev, 9. října, Palác Akropolis. Vstupenky v síti Go Out.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo.
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
11: Reklama na Radio 1.
12: A když už tu jsem za toho Miky Hružičku, tak si pustíme kapelu Piano a song Image of Jan. Krásná věc. Už máme skoro 7 hodin, vy posloucháte Rádio 1. Byl to takový pomalejší rozjezd a pomalu půjdeme k rychlejším věcem. Jako další tu mám třeba Alexe Tanra, Pivoňku či Purity Ring.

0: slyšíte ten
1: klid? Radio 1.
2: To byly Piano a my zůstaneme na české scéně. Teď tu mám přibranou Pivoňku, single Půjdem se projít, jako úvod, to je vlastně úvodní single z její první desky. A už zítra vydává nový single, tak doporučuji čekovat streamovací služby.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: To byly Priznic, single Daleko, teďka už Realize, single Ethos. Vzhláte, co jiného než Rádio 1. Dneska výjimečně mám záskok, jsem tu od 6 do 9. Jmenuji se Martin Uza a pouštíme si písničky. Tak jdem na to, Realize, potom Maru a potom The Twilight Set.

0: americký hudebník Maru z kořeny, z iránské kořeny, přesným jménem Arian Ashtiani a jeho single Perfect Girl.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
2: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie. Právě v Kunsthalle Praha.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu S peny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. S peny kartou jen za 9,90.
8: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
9: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.
0: No a tohle jsou ty zmíněný, slíbený The Twilight Sad, Get Away From It All, song, který tu hrajou fakt často a moc mě baví, tak si ho dáme. Celý playlist najdete na webu Rada 1, kdybyste měli jakékoliv přání, napište mi do chatu, jsem tady.

The Twilight Set, Get Away From It All. Superkytarová věc. A my se teďka koukneme do Německa, mám tu připravenou kapelu, která se říká OK Kid. Zároveň trochu navazuje na ty Radiohead, který jsme tu hráli mezi 6. a 7. jakož kapela se jmenuje podle Alp OK Computer and Kid A, právě od Radiohead. A kapela OK Kid vydala v roce 2013 desku se stejným názvem OK Kid a vlastně byla tak úspěšná, že se dostala třeba i do počítačové hry FIFA 2014, i přesto, že zpívá celá německy. No a já jsem z této desky vybral single Stadt ohne Meer, krásný refrén, pojďme si to dát, posloucháte Radio 1.

Tu. OK, Kid, Stadt ohne Meer. Skvělá věc týhletý německý kapely. No a my u těch velkých kapel zůstaneme. Myslím si, že to je taková signifikantní věc pro dnešní vysílání. A zároveň pro mě, byť mám rád elektroniku, tak i ty kapely jsou pro mě hodně důležitý. A to asi jako hlavní jsou White Lies. A já jsem si na dnešní ráno vybral jejich úplně prvotní single, který vydali v roce 2008, Unfinished Business. Co k tomu říct, jsem z toho vždycky hrozně nadšený, když to slyším. A zároveň s kapelama zůstane, mám tu nový single připravený od Placebo, taky Photon DC, tak pro milovníky kytar a velkých kapel doporučuji poslouchat. Vzhled Rada 1, celý playlist na webu Rada 1. Jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Kino?
4: Kino.
3: Der Film?
4: Film.
3: Warum?
4: Proč?
3: Wann? Wo?
4: Kde?
3: Aha, das Filmfest.
4: Festival německým mluvených filmů.
3: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
5: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
3: Čusí!
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Reklama na Radio 1.
14: No, já jsem tady dostal request na song. Měl bych poslat Petrušce tady do vlaku písničku od Arcade Fire, single Wake Up. Já jsem tu našel živou verzi z roku 2005 z festivalu Fashion Rocks, kde také hostuje David Bowie. Tak si to dáme. Arcade Fire, David Bowie, Wake Up. Přeju hezké ráno.

0: Kamarádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Ahoj, já jsem Tom z kapely Here. Přinášíme vám původní obraz a zvuk z 90. V sobotu 10.10. zahrajeme spolu s kapelou Blue Sounddown v klubu FAMU.
3: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na chedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Chedok.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová fólie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
8: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: now.
1: Photon DC, single Tank, teďka novinka, co vyšla už za chvilku, přijedu do Prahy, tak schválně, kdo se chystá, tak si to určitě užije, tenhle ten single plnej samplů, skvělý bicí a riffů, strašně moc skvělý. A skvělý je taky tenhle ten francouzský hudebník, který se říká Nerlov, vydal teďka desku a já jsem vybral single Plain Des Hunk. A je to fakt příjemný, zajímavý takový postpančík, hezký indíčko, pojďme si to dát.

0: Start. Start. Start.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparádě Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Popul. Gugu Gaga, to je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022. S novinkou druhou je tady zajímavá brooklynská formace s názvem Groupie, Our First Song Ever. A jsem rád, že se do produkce vracejí i Working Men's Club. Jejich skladba Devout je novinkou třetí. O další novinku se postarala Gwenllian Anthony, baskytaristka, která si říká Gwen. Její debutové album Yuma vyjde 23. října a skladba, kterou jsme nasadili, se jmenuje Pop. A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashville. Po dvou letech nový single s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: That's it. Go get him, Lee.
1: Jedna reklama.
2: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro, Pohřbený obr.
3: Pověz nám, zamýšlíš se nás jednoho po druhém vyptávat? Doneslo se mi totiž, že je to u převozníků zvykem, aby odhalili ty vzácné jedince, kteří jsou způsobilí být na ostrově nerozloučeni.
4: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
1: Jedna reklama.

Elena Tonra, X-Ray a její nový single Radio Station a teďka už Jonathan Lindhair, 96, single Home, ještě pro Rike, předtím jsme si hráli Julie Jacqueline, If I Had the Hand of God, Andersona Páka, A Good Day, nebo taky Young Lina, That's It. Tak s Young Linem pokračujeme tentokrát jako Jonathan Lindhair.

Jonathan Niedewer nám právě dohrává na Rádiu 1. My už máme 8:30, máme teda před sebou poslední půl hoďku. Já dneska zaskakuju za Mikyho Růžičku a pouštíme si písničky. Teďka už tu mám francouzskou producentku, hudebnici, zpěvačku Marilu Vaninu Mayhel, OK Lou a její single Family and Friends.

OK Lou právě dohrává na Rádiu 1. A jako další tu mám kapelu, která je doslova synonymem roku 2025, kapela Keys. A tady mám u nich single Husbands. Určitě, jestli jste byli minulý rok na světě, naživu, tak vás tato kapela neminula. Bylo to opravdu všude.

0: jedno.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny bílé 1 kg za 34,90 nebo vepřová plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila, to dobré začíná u nás.
10: Zatočte se spadaným listím. Široké hrávě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s oby.
11: Reklama na Radio 1.
12: Kapela Feeble Little Horse vydala v květnu třetí desku s názvem Bitknot a já z toho vybral single, který se jmenuje Rewind. Kapelu opustil před tohle deskou jeden z základících členů a oni tak hezky pozměnili trošku sound a je to hezky syrový a super, moc doporučuji.

nám právě dohrávají Dive, single The Fountain. Jako další v pořadí tu mám By Oak, single Civilian. Trošku starší věc, ale velmi mém oblíbená. No a my se blížíme 9. hodině.

Super věc od Y Oak, single Civilian, a já bych se tímto rád rozloučil. Dneska jsme tu byli spolu od 6 do 9, hráli jsme starší věci, ale i nějaký novinky, hodně kytarovky a kapely, a bylo to zase fajn. Užijte si hezký čtvrtek, přeju všechno nejlepší všem věrám. A po mně už Honza Marek vám to naloží suprovníma songama. Ještě nás tu čekají single Write Me a Letter, a potom tam připravil ještě Kiss Facility, We Share a Dream. Tak jo, mějte se fajn a poslouchejte Rádio 1. Mějte se.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
11: Reklama na Radio 1.

9 hodin, 13 minut. Vy posloucháte Radio 1? No a od mikrofonu už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude a bude vám pouštět hudbu až do 12 hodin. No a tady skupina Dive s novým singlem s skladbou Trillions.

0: Rádia 1.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: 9. října v Paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev, 9. října, Palác Akropolis. Vstupenky v síti Go Out.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo.
9: iPhone 17.
10: Laserové projektory.
9: Sluchátka Apple Beats.
10: A stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
12: Reklama na Radio 1.

No a nám právě dozněl Hudson Freeman s další novinkou, singlem s skladbou Fell Ass Backwards. Teď už King Husky se skladbou Punks in the Beer Light. Což je samozřejmě cover a taky vzpomínka na Davida Bermana a taky skupinu Silver Juice a jejich album z roku 2005 s názvem Tanglewood Numbers. Posloucháte Radio 1.

ledna nám doznívá skupina Headers se skladbou I Believe in You. Teď se vydáme do LA se skupinou Peel Dream Magazine a pustíme si jejich skladbu Blind Faith z jejich nejnovější desky s názvem Taurus. Posloucháte Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
0: Jedna reklama.
4: Art, life and skateboarding. Art, life.

0: I'm out.
1: Posloucháte Rádio 1? Dozněla nám spolupráce Lorenzo Senny, Chet Maska a Jamie Thomas se skladbou Art Life and Skateboarding. Teď už novinka labelu Dead Oceans, Emily Moles z Philadelphia pod pseudonymem Star Moles. A tady její novinka, skladba single Born Again.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh Mother, oh.

čtvrtá novinka, jiný metro a věc nazvaná Poli.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: Rádio 1, klasická alternativa.
1: Jo-ho-ho.
2: Reklama Rádia 1.
3: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
4: coffeesource.eu.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Švandovo divadlo uvádí
7: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
6: Ukrutně šťastní
7: dle románu Erlinga Jepsena.
6: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
7: A jaké je druhé pravidlo?
6: Žádný jiný není.
7: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
8: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jizku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
12: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
13: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
14: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
0: Reklama na Radio 1.

Kulturní servis.

10:02. Vy posloucháte Rádio 1, je čtvrtek 8. října. Svátek slaví všechny věry. No a tady je kulturní servis. Z kategorie festivaly právě probíhá festival Design Block. Letošní ročník s tématem Světlo se koná ve Veletržním paláci a na dalších místech v Praze. Dále festival B2Can, filmový festival oceňovaných snímků z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Dále je tady festival Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Potom festival Bollywood, festival indického filmu v kině Světozor. No a nakonec festival Koma, mezinárodní komiksový festival v prostorách brněnské Káznice na Cejlu. No a z kategorie galerie v Novoměstské radnici vystavuje Pavel Ciegler. Ve studiu Prám František Petrák a Tomáš Absolon s výstavou Zrcadlo na Stojanu. Na Pražském hradě, konkrétně v kapli svatého kříže Eva Eisler a její kruh Ticha. V galerii Středočeského kraje výstava Ludmily Šikolové s Lídou. V Národní galerii Praha ve Veletržním paláci Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek NGP. V Doxu Radka Bočevič a její Faust. V galerii hlavního města Prahy, konkrétně v domě fotografie Terra Incognita. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy výstava Osudy psané válkou, československý legionáři Roztok a Žalova. V Rokafé Ondřej Mio Michálek a jeho Under the Surface. V Kudzále Praha výstava Memory of Touch, první část sbírka Kudzále Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně Boris Král a jeho Bonsoir Audrey. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze Vita Eternis a výstava o restaurování. V Meat Factory, konkrétně v galerii Zeď Tomáš Mitura a jeho Chasing Shadows. V galerii Benedikta Rejta v Lounech Martin Janíček a jeho zvukové projekty. Ve studiu Prona v Lounech k nové epoše Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. V Kaštanu v scéně Unijazzu Martin Mařík a jeho obrazy. V Karpuchy na galerii Bystrý Klčo a Margarita Ivy výstava s názvem You Can Return, You Are Here. V Pragovce galerii Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová s výstavou Zachytit nit. V galerii Etc. Art Marian Pala Stále se vychloubám. V Trafogalerii Siegfried Herz a jeho Velké poledne. V muzeu Montanelli Já, Bedřich Dlouhý. V Artium Bořislavka výstava umělců Alejandry Svátek a Matěje Herbka s názvem Láska. V galerii C12 Michal Štochl a jeho výstava Head and Shoulders. The Chemistry Gallery Rozrušená hladina. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Aleš Hnízdil, Daniel Vlček a Antonín Gazda s výstavou Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. V galerii Rudolfinum Crested Tania Lukin Linklater a Duan Linklater. Ve vodní tvrzi v Jeseníku, tam se můžete těšit na Jaromíra 99 s výstavou Tam, odkud jsem. Ve vile Pele Kamil Hoták a jeho Krajina snů. V Artoto galerii v Uhelné mlyně Marie Filipová a Milada Otová a Dagmar Schubertová s výstavou Jak kreslit do písku. V Depu 2015 v Plzni výstava Do těla. No a nakonec Muzeum Kampa, tam vystavuje Milan Kunz výstavu s názvem Pop Renaissance. No a na Rádiu 1 dnes o 12 se můžete netradičně těšit na Hra u Palury a po něm už tradičně od 3 až do 6 na Standu Zimu. Bude tady taky ještě nějaká ta soutěž, takže pečlivě poslouchejte, protože vám neřeknu kdy, ale řeknu vám, že ve 2 hodiny se můžete těšit na rozhovor se skupinami Božské Soaré a Pebble 7. Ve studiu nás navštíví Dáša Bujková a Richard Grimm. No a na závěr dne, respektive později odpoledne, od 6 pořad Odvážné palce, od 7 CD Nonstop se skupinou Grouper a album Ruins, od 8 Džeržák uvede 5 novinek hitparády Rádia 1 a taky vám představí nejnovější verzi posluchačského hlasování, které ještě můžete až do 12 hodin ovlivnit na webu Rádio 1.cz. A na úplný závěr dne od 10 až do

Posloucháte Rádio 1, je 10 hodin 15 minut, no a nám se právě dozněl návrat skupiny, brooklynské skupiny Thick se skladbou Heavy Metal. Další věc je další novinka, ale od skupiny, která vznikla už v roce 85 a patřila k úplným průkopníkům hnutí Riot Girl a možná inspirovali třeba i tu skupinu Thick, která nám právě dozněla. Tady je Los Angeleská skupina L7 s novinkou singlem Loma Linda. Posloucháte Rádio 1.

0: reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Vybavujete domácnost?
9: Jo.
8: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme výběr.
11: Dvojnásobíme investice.
12: Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
15: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
16: Zdar, tak co včera?
17: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
16: A přes co máš televizi?
17: No normálně, přes anténu.
16: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
17: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
16: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
19: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 dozněl skladba z nové desky na Rádiu 1 dobře známého dua Berlin Manson. Album se jmenuje Cheap Fashion, no a my jsme si právě doposlechli skladbu Kino. Další skladbu, která se objevila v úterý v naší Velké sedmě, takže pro ní můžete hlasovat na webu radio1.cz, má na svědomí Šimanský. Skladba se jmenuje Sitz Fleischl a najdete ji na albu, které se příznačně jmenuje Bez ní snera. Posloucháte Rádio 1.

0: to tak, je tady soutěž Rádia 1. A jeden šťastlivec bude za chvilku mít možnost vyhrát dvě vstupenky na představení hry Pravidla Nirvány do Švandova divadla. Švandovo divadlo zve na Pravidla Nirvány činohru s koncertem. Inscenace inspirovaná osudem Kurta Cobaina a fenoménem grunge, hudební i myšlenkovým hnutím, které vzniklo v USA na přelomu 80. a 90. let 20. století a brzy zachvátilo celý svět. Původní hra Martina Františáka s hudbou Ivana Achera je podstou skupině Nirvana a dalším kapelám, jako byly třeba Green River nebo Alice in Chains, i celému tomuhle hnutí. Já jenom zopakuji, že za chvilku budeme soutěžit o dvě vstupenky na představení Pravidla Nirvány v sobotu 24. října od 7 hodin ve Švandově divadle. Telefonní číslo si můžete pomalu naťukat, ale ještě nevytáčejte, dokud nepřečtu správnou otázku. Telefonní číslo do našeho studia je 210-323-919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na otázku, která je snadná. Na jevišti vystupuje tříčlenná herecká kapela a já se ptám, na jaké nástroje herci Jan Mansfeld, Jakub Tvrdík a Matěj Anděl hrají. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak a já tady mám prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza. Haló, slyšíme se.
1: Ahoj, tady Roman.
0: Čau, Romane.
1: Chceš... Mám, tak doufám, že to bude kytara, basa, bicí.
0: Říkáš to naprosto správně, je to skutečně tak, byl to snadný, ani jsem nedával možnosti. Já ti gratuluju, ty jsi právě vyhrál skutečně dvě vstupenky do Švandova divadla na představení Pravidla.
1: Děkuju, přijel, to bude mít hroznou radost.
0: Tak to mám taky radost. Já ti ještě jednou gratuluju a poprosím tě, vydrž mi ještě chvilku na drátě, já ti řeknu více k té výhře. Díky.

No a nám na Rádio 1 právě dozněla skupina Radio Free Alice se skladbou novinkou Thanks for Coming, Big Ideas. Další věc je, taky novinka mají na svědomí atlantský rodák Philip Frobos, kterého můžete znát ze skupiny Omni, který teď vydal dva singly, dva covery. A my si pustíme skladbu Waxwing, kterou má samozřejmě v originále na svědomí skupina Sorry. Skladba vyšla v roce 2020.

CD Nonstop. Z ambientně psychedelicko-folkovým projektem Grouper najdeme už dvě dekády americkou zpěvačku a hudebnici jménem Liz Harris. Její desáté album Ruins z roku 2014 ze značky Cranky zazní v souvislosti s jejím říjnovým koncertem v kostele svatého Šimona Judy. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
2: Kino?
3: Kino.
2: Der Film?
3: Film.
2: Warum?
3: Proč?
2: Wann? Wo?
3: Kde?
2: Aha, das Filmfest.
3: Festival německým mluvených filmů.
2: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
4: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
2: Čusí! Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
12: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
11: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
13: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Reklama na Radio 1.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden jsme pro vás přichystali novinky Hitparádě Rádia 1. Už zavedenou spoluprací je belgicko-karibské duo Charlotte Adigéry a Polis Popul. Gugu Gaga, to je jejich nový track od vydání debutového alba v roce 2022. S novinkou druhou je tady zajímavá brooklynská formace s názvem Groupie, Our First Song Ever. A jsem rád, že se do produkce vracejí i Working Men's Club. Jejich skladba Devout je novinkou třetí. O další novinku se postarala Gwenllian Anthony, baskytaristka, která si říká Gwen. Její debutové album Yuma vyjde 23. října a skladba, kterou jsme nasadili, se jmenuje Pop. A do hitparády se také vrací Soccer Mommy, projekt Sophie Ellison z Nashvillu. Po dvou letech nový single s názvem Rings of Saturn. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert japonského hudebníka DJ Crushe, který vystoupí 25. října v Lucerna Music Baru.
2: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

prodané. Já jsem je naposledy viděl v roce 2014, když jeli tour k albu Mess. Takže si pustíme skladbu z tohohle alba, skladba Mess on a Mission. Liars, právě teď.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr. Vyrazíme, jakmile budu stov sednout na kobylu. Nech mě ještě chvíli, příteli. Jak bychom se mohli utkat s tak strašlivým protivníkem, jako je saň, když ze samé horečky ani neuzvednu meč?
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
4: To bylo chytrý, koupitelku v Datártu.
5: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
4: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
6: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super- a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
10: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
11: Promění.
10: A v novou sukínku?
11: Promění.
10: A v paraplíčko?
11: Promění.
10: I na obal pro pastelky?
11: I v obal.
10: A v baťůžek?
11: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
12: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
10: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
11: Běž už.
12: Více na cestaodpadu.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
16: Reklama na Radio 1.

Je to tak, 11 hodin 40 minut vy posloucháte Rádio 1. Je čtvrtek 8. října, svátek slaví všechny věry. No a na Rádio 1 je samozřejmě čas na druhou část našeho pravidelného kulturního servisu. Z kategorie koncerty na sedmičce totiž klub 007 Strahov v 7 hodin vystoupí skupiny Duben v Pešti, Posledné decembrové dny a Kolovrat. Ve Futurum Music Baru od 8 1000 Mods a taky Grim Rhythm. V Kaštanu scéně Unijazzu od 8 skupiny Anurn a Earl Grave. V Cargo Galerii od 8 Raised Fist a Driver. V klubovně Povaleč v 19.30 vystoupí Parafon. V Rockafé od 8 skupiny SPS a The Fialky. V Groove Baru v 9:30 vystoupí Ants. V Paláci Akropolis v 19.30 Parafor Kuba, Himalayan Dalai Lama a od 10 Laser Hazer. V Jazz Doku od 8 Top Dream Company. V Lucerna Music Baru v 20.00 Dub Pistols a Zoo Blasters. V čítárně Unijazz 20.00 vystoupí Phil Schoenfeld se skupinou Southern Cross. A v Bike Jesus, Happy Birthday to Me, Marley Wildlink EP Release a taky Kabaret. Z kategorie filmy Edison Film Hub v rámci festivalu B2Can v 16.30 snímek Zlatý věk a v 19.00 Minotaur. V kině pilotů v 8:30 Virbel a v 20.50 Chungking Express. Pop-up kině na zámku Veleslavín v rámci festivalu B2Can v 7 hodin film Její soukromé peklo a v pop-up kině Čistírna Bubeneč také v rámci festivalu B2Can v 7 hodin snímek Spasení. V kině 35 také v rámci festivalu B2Can v 6 hodin vzpomínka na princeznu Mamby a v 20.00 Zlatý věk a v kině Dlabačov také v rámci festivalu B2Can v 6 hodin snímek Zlatý věk a v 8 hodin Minotaur. No a potom je tady kategorie divadlo. Divadlo v Celetné v 19.30 zahrají hru Rozmarné léto. Divadle v Řeznické v 19.30 Váňa. V divadle Minor už o 6 hodin odpoledne Maceška a rodinný trenažér. V divadle pod Palmovkou v 7 hodin hra Bezruký Frantík. Ve Švandově divadle v 19.00 hra Potátovi. Divadle X10 od 8 Prison Season. Ve studiu Hrdinu od 8 Manželka publikovaného básníka. V klubovně Kašpar v 19.30 Zabiják Joe. No a nakonec na Jetkách 78 v 19.30 hra Hostina. No a na Rádu 1 už se na vás pomalu chystá Jana Kománková, která bude vysílat od 3 až do 6. Pardon, nebude to Jana Kománková, bude to Rao u Palury. A po něm od 3 až do 6 Standa Zima. Bude tady také rozhovor ve 2 hodiny s projekty Božské Soaré a Pebble 7. Přijdou Dáša Bujková a Richard Grimm. V 6 hodin pořad Odvážné palce, v 7 hodin CD non-stop, kde zazní Groupers Album Ruins, v 8 hodin Jerry Žák, 5 novených hit parády Rádia 1 a aktuální žebříček dle vašeho poslaneckého hlasování na webu Rádio1.cz. No a na závěr dne od 10 až do půlnoci pořad AM 180 s Kubou Hoškem a Štěpánem Wolfem. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

Na Rádu 1 nám právě dozněla skupina Fishnark se skladbou Big Dumb World. No a ze studia už se loučí Jan Marek, který vám hudbu vybíral od 9 až do 12 hodin. Pokud vás zajímá, co jsem hrál tracklist, za chvilku najdete vyplněný na webu Rádio1.cz, když rozkliknete moji směnu, můj tracklist. No a já už vám jenom popřeju fajn den a budu se na vás těšit zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. Od 12 už hrál u Palury. A teď ještě třeba skupina Mou se skladbou On Our Own, nebo třeba Frenchy, nebo třeba Richard. Mějte se fajn a poslouchejte Rádio 1. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Ahoj, jsem Valerie ze skupina Hyen. Tady vás pozveme na náš koncert, který se koná 10. října v pražském klubu Fama. Jako speciální hosté ze Slovenska s námi vystupí naši přátelé z skupiny Busandan. A přijďte se na nás podívat a těšíme se na vás.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Zeva toaletní papír 8 rolí za 59,90 nebo máslo v Byla klubu 250 gramů za 24,90. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Právě teď v Planeu ušetříte z prémii o dny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc okurka salátová kus za 11,90 a mouka Karlova koruna hladká, polohrubá nebo hrubá kilo za 7,90. Penny.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Reklama na Radio 1.

Tak takhle z hurta začíná dnešní odpolední směna na Rádiu 1, kterou vás... Následující 3 hodiny bude dnes výjimečně provázet Rao Upaluri. Tento týden došlo k takovým škatulatům s ohledem na programový speciál úterní věnovaný české a slovenské hudbě. Tohleto je divočina v podání slovinské avantgardní skladatelky a pianistky Kai Draxler, která vystupuje v rámci celé řady projektů nějakou dobu. Už je 13 let strávila v Amsterdamu, kde načichla tamní free jazzovou a řekněme improvizační scénou. A jeden z jejich nejnovějších projektů, Matter 100, se stává také ze člena, tedy jednoho legendární holandské kapely z 80. let, noizové, části jazzové, anarchopunkové, říkají si The X, kytarista jménem Andy Moore, a součástí téhle kapely Matter 100, jejímž čele je Kaja Draxler, je také dcera dalšího člena The X. Výsledkem téhle spolupráce bude deska True or False, která vyjde na konci října. Tohle byla ochutnávka Floodplain, jinak Kaju Draxler možná můžete také znát z četných vystoupení pravidelných v Praze a vůbec v Čechách, třeba v rámci festivalu Jazz Goes to Town. Tohle už je londýnská kapela Abigail Snail. Jejich letošní debut má název Red Berms a tohle je ukázka Stay Red.

No a teď tady mám jedno doporučení na aktuální desku australské písničkářky Julie Jacqueline, nazvanou The Gem, ze kterou si pouštíme otvírák Brand New.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na dek.cz.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
9: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
10: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
11: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
12: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko.
11: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
13: Reklama na Radio 1.

písničkář z britského Darlingtonu, který se říká Polly from the Dirt, a jeho nový single White Wine Vinegar. 12 hodin 26 minut na Rádiu 1. No a teď si představíme novinku nasazenou minulý týden do hitparády Rádia 1. Vidíme, jak si povede, zda postoupí do hlavního žebříčku, to se dozvíme dnes večer. Sophie Ellison s projektem Soccer Mommy a single Rings of Saturn, její první po dvouleté pauze.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

žádný zvuk má na naše domácí poměry. Tenhle ten single domácí kapely Cold Meat Party, The Current, který teď už střídá kapela z Filadelfie s novinkou I Found, pilotní single z chystaného alba, které vyjde z kraje listopadu, ne, dokonce ještě v říjnu. Audition tape, tady jsou Country Western.

tolik Country Western s novinkou I Found. No a teď vám nabídnu pro změnu zase novinku československé hitparády Velká sedma, nasazenou tohle úterý v podání pražské umělkyně, která se říká River Moans, taktéž držitelky ceny vinila za objev roku. Tahle ta skladba má název Pigeon Blue a je to snad předzvěst nějakého většího releaseu. Uvidíme.

Ještě jedna záležitost z domácích, respektive slovenských luhů a hájů, tentokrát v podání Mily Medvedovsky s texty od básnířky Silvie Kaščákové, skladba Všade samé slova z aktuálního alba Listy z Bratislavy.

na Rádiu 1 teď i trocha soulu v podání zpěvačky Elishi Joy, která je také spjatá s melbourneským kolektivem 3070, tady její solový single Kiss It Better. 12 hodin 49 minut, posloucháte Rádiu 1.

0: reklama Rádia 1.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie. Právě v Kunsthalle Praha.
5: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
6: Jo, jo.
5: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
6: Co mě zrovna napadne?
7: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Beatle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
14: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
15: Reklama na Radio 1.

Emily Sprague je umělkyně z LA, která se specializuje na hru na modulární syntezátory. Její aktuální album z minulého týdne nese název Siano a tohle byla ukázka Garden of Charms. No a novou disku má na kontě jeho londýnská umělkyně Klein, která už se na scéně pohybuje poměrně dlouho, přesto letos oslavila teprve 24 let, velmi, řekněme, experimentální přístup k hudbě z její strany. Také jsme před lety měli možnost vidět i živě v Praze. Aktuální album má název My Own Fairy Tale, poměrně poklidná záležitost na její poměry. Tady to je ukázka Spiritual Warfare.

No a před kulturním servisem, protože už se nemilosrdně blíží 13. hodina, stihneme ještě novinku, ukázku z rozšířené edice desky Vanity z francouzské umělkyně Malibu, kterou doplní celkem tuším, že 6 remixů, třeba od Future Sound of London, Gigiho Mazena, no a nebo od francouzské kolegyně OK Lou. Její verze skladby What Is It That Breaks už je venku, jinak tato rozšířená edice desky vyjde 6. listopadu.

Minutu po 13. hodině nastal čas na kulturní servis. Dáme si reprízu první části, kde se podíváme na zoubek několika festivalům. Také tady mám pozvánky do galerií a něco málo informací k dnešnímu programu na Rádiu 1. Když říkám dnešnímu, tak myslím čtvrtek 8. října 2026. Svátek slaví Věra, tak všechno nejlepší. A teď už rubrika Festivaly Design Blog. Tam směřuje první pozvánka, letošní ročník s tématem Světlo se koná ve Veletržním paláci a na dalších místech v Praze. Beat to Cannes, filmový festival oceňovaných snímků z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Dále tady máme Bollywood, festival indického filmu v kině Světozor. A konečně KOMA, mezinárodní komiksový festival v prostorách brněnské Káznice na Cejlu. Galerie, Novoměstská radnice a pozvánka na výstavu Pavla Cíglera. Studio Prám, František Petrák a Tomáš Absolon, společná výstava Zrcadlo na Stojanu. Pražský hrad, kaple svatého kříže Eva Eisler, výstava Kruh ticha. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek Národní galerie Praha. V DOXu můžete zajít na výstavu Radky Bočevič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, dům fotografie Terra Incognita. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café Ondřej Mio Michálek, Under the Surface. Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně Boris Král a výstava Bonsoir Audrey. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory Galerie Zeď Tomáš Mitura a výstava Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Kaštan scéna Unijazzu, Martin Mařík a výstava obrazy. Karpuchy na galerii Bystrík Klčo, Margarita Ivy, You can return, you are here. Pragovka galerie Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová a výstava Zachytit niť. Galerie etc. Art Marian Pala, Stále se vychloubám. Trafogalery Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, nazvaná Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Aleš Hnízdil, Daniel Vlček, Antonín Gazda a výstava Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Galerie Rudolfinum, Crested, Tania Lukin Linklater a Duane Linklater. Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, tam odkud jsem. Vila Pelé, Kamil Hloták, Krajina snů. Artoto Galerie v Uhelném mlýně, Marie Filipovová a Milada Otová a také Dagmar Schubertová. Společná výstava má název Jako kreslit do písku. Depo 2015 v Plzni do těla. Muzeum Kampa. Milan Kunz. Pop Renaissance. No a to už je všechno. Teď ještě programu Rádia 1 doplním, co jsem nezmínil v úvodu, že dnes nás v rámci mojí směny čeká ve 14 hodin rozhovor s nadějnými hudebními projekty Božské Soare a Pebble 7. Kteří letos debutovali deskami a rozhovor se převážně bude týkat jejich nadcházejícího křtu. Potom od 15. hodiny standardně Stanislav Zima. 18 hodin pak pořád Odvážné palce. V 19. hodin non-stop dnes určitě si nenechte ujít desku Ruins od projektu Grouper Liz Harris. O té ještě dnes bude řeč. A ve 20 hodin vás čeká hitparáda Rádia 1, ve 22 hodin pak pořad AM 180. Tolik kulturní servis, zpátky k hudbě.

Vydařená spolupráce dánského producenta a hudebníka Fergusa Johnsona a vokalisty Tomase Busche, Untitled Mix One se stejnojmenného EPčka, které vyšlo před pár dny. No a před pár dny vyšla i deska newyorské hudebnice Harmony Index, také producentky Lights On, tak se jmenuje, a tohle je ukázka To Be With You.

tolik dvojice z jižního Londýna, která se říká Sandhouse se singlem Gasoline. Ten už střídá projekt holandského umělce Jespfura Vervoorta. Single Higher z desky jeho druhé studiové, která vychází už zítra, Intangible. No a potom Nathan Jenkins a jeho projekt Bullion z aktuálního alba Nearly, ukázka OK Parsley na Radio 1.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro, Pohřbený obr.
2: Tak putujeme v plné zbroji ve jménu našeho velkého krále a putovat nepřestaneme, dokud oba budeme v stavu učinit další krok. Pojďte, přátelé, nic se mě nebojte.
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

kratičká ukázka, spíš takové intermezzo z nové desky britského producenta, který stále více kuketuje s popovějšími postupy, Jack Latham alias Jam City a album s názvem My World, ukázka Cash Fast Interlude. No a teď si pouštíme ukázku z čerstvé desky, pár dní staré, v podání producenta z Dominikánské republiky, Jose Suera alias Boundary, která vyšla minulý pátek na labelu Point Records, album Proxima Centauri. Osmitracková záležitost elektronická, ze které pouštím ukázku, kterou Google překladač vysvětluje jako kdo nás předtím může zachránit. Quien nos podrá salvar de esta?

0: Reklama Rádia 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Kino?
3: Kino.
2: Der Film?
3: Film.
2: Warum?
3: Proč?
2: Wann? Wo?
3: Kde?
2: Aha, das Filmfest.
3: Festival německých mluvených filmů.
2: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
4: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
2: Čusí!
5: Vybavujete domácnost?
6: Jo!
5: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
15: Zdar, tak co včera?
16: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
15: A přes co máš televizi?
16: No normálně, přes anténu.
15: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
16: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
15: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
17: Reklama na Radio 1.

13 hodin 37 minut, posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu vás zdraví Raul Paury. Tohle to je DJ Python s novým singlem Forgetful Angel, na kterém hostuje Tony Bontana. DJ Python je aktuálně na turné, myslím, že zítra je k vidění třeba v polském Krakově, hotelu Forum. No a teď už před chvílí zmiňovaná Liz Harris, která je proslulá především díky svému dlouholetému projektu Grouper, který představí v Praze naživo už poměrně brzo 30. října v kostele svatého Šimona a Judy. Nicméně aktuálně má co dočinění se svojí shoegazovou kapelou, trojčlenou, v jejím čele stojí řeči o kapele Helen, která debutovala před 10 lety a teď navazuje novým albem, které vyšlo minulý týden, má název Linda's Head a tady je kratičká ukázka, otvírák desky Far Away.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Cut Dem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, ty to dám. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, ty to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Čtvrtá novinka, jiný metro a věc nazvaná Poli.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: 9. října v Paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev, 9. října, Palác Akropolis. Vstupenky v síti Go Out.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
13: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
14: Reklama na Radio 1.

Máme za 2 minuty 14 hodin. Před chvilkou nám dohrála dánská umělkyně, producentka i skladatelka Finne Glindvad, zpětá s labelem Esko, s novinkou Sometimes I Rush. Ještě předtím to byla filadelfská kapela jménem Def Lemons. Možná je to vlastně jednočlenný projekt, teď se na to dívám, je to tak. Aktuální deska Hunting, What We Already Killed a ukázka s názvem What Happened To You, jeden z těch singlů, který poutal na tohle album, které vyšlo minulý týden, ale my už se za chvilku pustíme do rozhovoru s milými hosty, kterými je část projektu Božské soaré, Richard Grimm a Pebble Seven. Za malý okamžik teď ukázka právě od projektu Pebble Seven, skladba s názvem Answer Book.

0: Tolik sofistikovaná elektronika v podání projektu Pebble 7, za kterým stojí Dáša Bulíková, která už sedí naproti mě ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A vedle ní polovina božského soare, je to tak. Richard Grimm, já tě taky vítám, ahoj.
2: Čau.
0: Budeme si tady povídat, předpokládám, hlavně o chystaném společném křtu vašich dvou debitů z letošního roku. Možná úplně na úvod, možná pozornější posluchači už z vysílání třeba znají vaši tvorbu, ať z těch zmiňovaných desek, o kterých se budeme povídat, ale pojďte se trošku představit. Vlastně začal bych teda Pebble 7. To vlastně není úplně první projekt tvůj, Dášo.
1: Ne, já jsem předtím dlhé roky, asi od 2019 jsem vystupovala pod vlastným jménem Dáša. Mm-hmm. A minulý rok přišel nějaký zlom a začala jsem spolupracovat s vydavatelstvom novým a vlastně jsem si je povedala, že je čas na zmenu jména. Mm-hmm.
0: Já jsem si teda trošku i zjišťoval nějaké informace. Vím, že jsi nějakou dobu studovala v zahraničí, jestli to, je to tak?
1: Je to tak, no vlastně jsem žila v Británii od 3 rokov, tak na preskačku, ale vlastně skončilo to tak, že jsem vysokou školu dokončila tam.
0: Jasně, tak já měl za to, že to souvisí jako i nějak trošku s hudebním nějakým backgroundem. Jako...
1: Určitě, ano, já jsem tam studovala hudbu.
0: A když už jsi zmiňovala tedy ten label, mě tam taky zaujalo, to je takové nezávislé vydavatelství, za kterým stojí taková...
1: Adam Donoval.
0: Ano, což je taková jako všude přítomná postava, bych řekla.
1: Na to souhlasím.
0: Na to jméno narážím v posledních letech jako ze všech možných stran, tak mě překvapilo trošku, že i v souvislosti tady s tím, řekněme, písničkovějším projektem, tak možná trošku přibliž, jak to vlastně všechno se seběhlo takhle.
1: Tak jako koncept toho vydavatelstva vám, myslím si, že lepší vysvětlí Adam, ale moje vnímání toho je také, že se on dlhé roky věnoval experimentálnější scéně a chcel vlastně vytvořit priestor v tom našem regioně pro nějaké left field pesničkarstvo. Takže mě to padlo vhod iba.
0: Takže jsi byla v pravý čas na správné místě, dá se říct. Na co vlastně tak jako nejvíc odkazuješ tou svojí tvorbou? Kdybychom to měli nějak popsat?
1: Ako keby tím, že jsem dlhé roky žila a asi působila nějakým způsobem v té Británii, tak mě velmi inspiruje ten britský songwriting. Mm-hmm. Oni to volají, že confessional, nějaký vypovědný songwriting, takže akože primárně asi okolo medziludských vzťahov, či už romantických, alebo rodinných, alebo priateľských, nepriateľských.
0: Nicméně je to vlastně celé s takovým tím aranžma jako toho sofistikovanějšího nějakého, nechci říct přímo popu, ale je to
1: ve výsledku. Je to pop, já bych to těž tak označila. Uh-huh.
0: Jak se vlastně jmenuje to album? To vyšlo letos, to debutové.
1: Ano, Sheepsong Unlimited.
0: Sheepsong Unlimited. Možná bychom ještě mohli posluchačům tak nějak přiblížit nějak trošku ten background té desky a vlastně i ten zlom, který se popisovala, jestli v tobě je nějak promítnutý.
1: Jo, takže na desce jsem spolupracovala s Oliverem Torom, ale vlastně velkou část jsem spravila já sama vo svojej izbe v Prahe.
0: Jasně.
1: Doma, normálně v domovom studiu a asi to bolo o tom vyvíjaní pesničkarstva pre mňa, ale zároveň aj o objavení nejakej produkčnej stránky, takže viac som sa do toho zarila a študovala som veľa vlastne.
0: Ja sa tedy zeptám ešte Richarda na projekt Božské soare, což je takový ako nějaký konceptuální projekt, řekněme, že tam je do toho zapojená modulární syntezátory, piano. Tak trošku nějak popiš tu genezi, jak tohle vzniklo vlastně, tohle spojení.
2: Jak to vzniklo? No, já se s Dominikom poznám už docela dlouho, vlastně, že jsme taky, on je na nějakom, povedzme, na nějakom inom hudobnom poli, jak já, ale vždycky jsme spolu sa kamošili a chceli jsme spolu nějakým způsobem něco vytvořit. A dlho sa nám to nedarilo a potom potom som ja organizoval jeden koncert v Prahe, ešte keď som chodil na školu na HAMU, som vedol taký ansambel a sme tu organizovali občas koncerty klasickej hudby, experimentálnej hudby a som nás tak nejak keby spojil a prizval nás do tej dramaturgie, čo som nás vytvoril, lebo mi to prišlo fajn. A vtedy sme tak nejak začali skúšať spolu proste niečo improvizovať a zložiť v rámci toho eventu a vyšlo to dosť fajn. A odtedy sme nejak už začali potom spolupracovať viac a viac a dávali sme dokopy ten album a celé sa to tak nejak rozrastlo. Takže sme čakali iba na taký ten výkop dlhé roky, podľa mňa.
0: Ta deska teda vyšla taky v letošním roce na Sonko Records, takže to je taky asi poměrně úspěšný zápis, řekněme.
2: No, se týká,
0: takže tam vlastně probíhala i nějaká crowdfundingová kampaň, je to tak?
2: Ano, my jsme sbírali na release těch platní vlastně.
0: Takže je k dispozici i na vinilu, není to jenom čistě přes Bandcamp.
2: Ano.
0: No a na co se vlastně posluchači, kteří by vyrazili na ten křest, ještě jsme nezmínili vlastně, kdy to všechno a kde hlavně proběhne. Je to příští pátek, jak jsme... Je to ve středu, já furt tam mám ten pátek, ano.
2: 21.10.
0: 21. ano.
2: Venuši ve Švehlovce.
0: A vy jste si tedy ještě přizvali i nějaké hosty, k tomu se dostaneme. Mm-hmm. Tak jenom co čekat vlastně z vaší strany. Tady jsem taky zaregistroval jako v rámci nějakých tiskových zpráv, jakože ta koncepce vlastně, jak to vypadá, to vystoupení, jak...
2: No, my pracujeme dost jakoby so světlami, s Jakubem Ťapuchom, čo je další náš kamarád, který je světlič a robí strašně pěkné shows, takže jsme na tom troška postavili ten koncept toho liveka. Takže to je taká pridaná hodnota toho, keď to hráme, lebo ono to má taký nebieský charakter, nazvime to tá hudba pre mňa a tými svetlami sa človek podľa mňa viacej dokáže dostať akoby do toho. Ale akoby primárne to je proste krst tej desky, takže to bude znedek tá deska a pravdepodobne neviem, či tam budeme úplne s niečím špekulovať, ale akoby si mi nahral to otázkou, že akoby pridaná hodnota toho krstu bude v tom, že my to robíme hodne tak familiárne, že aj tí hostia, ktorí proste tam zveme, aj tým, že je to vlastne spojené s Dašou, tak mi to príde akoby hrozne taký familiárny event proste, my sme vlastne spolu bývali, aj keď si robila ten album, nie? Možno.
1: No a začiatky toho albumu boli v tom období, hej.
2: No, takže a potom je tam Adam Križovinský, čože je náš spoločný kamarát a Boris Vitázek, čo je tiež kamoš z Bratislavy a je to celé také proste, že sme taká grupa kamošov a blízkych ľudí, by som povedal, takže to bude také pekné.
0: Takže taková, jak se říct, jako přímo intimní záležitost.
2: No, něčo.
0: Rodina.
2: Rodina se šlo,
0: tak bych to tak jako popsal. Takže Venuše ve Švehlovce příští středu. Můžeme něco i prozradit trošku, co vlastně čekat ohledně těch vystoupení. Je to, předpokládám, oddělené, že budou všichni čtyři. Tak něco i naznačit.
2: No... Ja sám vlastne úplne neviem, čo čakať. Že za nás viem, čo môžem čakať. Ak na nás niekto bol za ten posledný rok, tak asi má nejakú predstavu, že čo to je za výstupko. Že je to hodne proste nejaká taká vykomponovaná improvizácia, proste jemne ambientná, jemne tanečná. S tými svetlami vlastne.
0: To slyšíme trošku v podkresu, že tam tá improvizační stránka.
2: A od Borisa a Adama sám neviem, to som veľmi zvedavý. Pretože to som sa, ja som nejakoby nechal prekvapiť, že s čím tam vlastne, napríklad Adam príde a co tam predvede, lebo on pôsobí tiež na rôznych, v rámci rôznych, jak to povedať, umeleckých aktivít, aj hudobných, aj žánrových a blablabla. Takže sám som zvedavý a ohľadom Daši, to

0: On si nejak nedávno pořídil saxofón a začal sa na to učiť a hrať a rôzne experimentovať, takže možno sa naučil nejaké advanced techniky.
1: Kam bychom ešte posluchače, kromě té pozvánky do Venuše Michalovce, mohli nasměrovat třeba na nějaké Bandcamp stránky, nebo kde vlastně můžou objevit tu vaši tvorbu?
0: No za nás je to všade možné, podle mě, že je to Bandcamp, je to všetky možné streamingové, streamovací platformy, na Sunku Record se to dá koupit, aj ta platňa, aj platně budeme mít sebou samozřejmě, takže keby chcel někdo platňu, tak 21.10. je ten najlepší čas, lebo tam budeme so všetkými našimi platňami. No, a je to, akoby snažili sme sa, aby to bolo dostupné fakt že všade, takže keď človek klikne Božské soáre do Google, tak by mu to malo vyhodiť všetko.
1: My sme tam ešte asi nezmínili název toho alba Božské soáre, tá deska, za ktoré si teď i hrajeme, to je vlastne eponymní, že tam je to bez názvu.
0: Áno.
1: Teď právě hraje skladba Unavený Felix. Můžeš tam něco třeba i říct? Ještě necháme možná dohrát pak po rozhovoru kousíček. Nebo případně si máš tip na skladbu, kterou bychom pustili ještě na závěr.
0: Od nás.
1: Od vás. Takový experimentální kousek.
0: Tak já jako Jama Luky.
1: Tak jo, tak já už to tam... Jo, to už nám totiž dohrává.
0: Tak to je jiný typek.
1: Prozradím posluchačům, že hosté nemají sluchátka, takže asi neslyší. No, tak možná to zaregistrovali posluchači. Tu skladbu, každopádně naživo, v každém případě příští středu ve Venuši ve Švihlovce. Jestli ještě máte něco závěrem, co třeba nezaznělo v rozhovoru, nějaký vzkaz třeba?
2: Těšíme se na to velmi.
0: Hej.
1: Tak já vám přeju, ať se akce vydaří a hodně inspirace i do další tvorby. Já jsem si teda poslechnul obě alba a velmi mě to tedy zaujalo. Tak jsem zvědavý, s čím přijdete v budoucnu. Já děkuju moc krát za návštěvu a pozvánku na křest Dáše Bulíkové a Richardu Grimovi.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme, pěkný den. Děkujeme.

0: Alan Moore.
1: Posloucháte Rádio 1, máme 14 hodin 18 minut. Po rozhovoru s Božským Soare, nebo tedy polovinou projektu, a také s Dášou Bulíkovou, co by Pebble 7 nám dohrála skladba od další talentované slovenské umělkyně Petry Firbasové, vystupující jako Petra, která leží už nějakou dobu v Londýně. Její single Zeppelin právě dohrál.
2: Reklama Rádia 1.
3: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
4: coffeesource.eu.
5: Švandovo divadlo uvádí
6: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
5: Ukrutně šťastní
6: dle románu Erlinga Jebsena.
5: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
6: A jaké je druhé pravidlo?
5: Žádný jiný není.
6: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
8: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: U nás byl rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90 nebo Mko ovesná kaše za 12,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
15: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Pomáháme s Europlazmou.
17: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
18: Reklama na Radio 1.

poctivé indíčko z Melbourne na Rádio 1 v podání kapely Radio Free Alice a singlu s názvem Big Ideas, na kterém ustavala Rachel Brown s Water From Your Eyes. No a tohle už je Andy Boy. Jeho druhé solové album vyšlo minulý pátek s názvem Doomed. A tady je ukázka Fear.

0: CD Nonstop.
1: Za ambientně psychedelicko-folkovým projektem Grouper najdeme už dvě dekády americkou zpěvačku a hudebnici jménem Liz Harris. Její desáté album Ruins z roku 2014 ze značky Cranky zazní v souvislosti s jejím říjnovým koncertem v kostele svatého Šimona Judy. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

psychedelický pop a la Broadcast, Stereolab nebo White Noise produkují už poměrně dlouho Vanishing Twin, projekt, který tvoří Katy Lucas, Valentina Magaletti a Susumu Mukai. Album z minulého týdne, které určitě doporučuji k poslechu, má název Archives a tohle byla ukázka Familiar Fruit. No a v té psychedelii ještě zůstaneme. Čekají nás Švédové Dunhjem, kteří už se na scéně pohybují taky přes dvě dekády, v čele s frontmanem Gustavem Estesem. Teď vydali nové album Vidrik Var a tady je titulní skladba.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

posloucháte Radio 1, máme 14 hodin 47 minut. Od mikrofonu už se pomalu loučí Rao Opelori. Tohle to byl Novozélanďan Jonathan Bree, dá se říct už veterán na hudební scéně. Jeho poslední album vyšlo teď v létě, Don't Call It Love, a tohle byl duet Slow s Princess Chelsea. No a na úplný závěr ještě stihneme dvě skladby do 15. hodiny, pak už mě tu vystřídá kolega Standa Zima. Jako první na paškál přicházejí londýnští The Big Moon, kteří 30. října budou vydávat své čtvrté studiové album Forever. A já vám s ní nabídnu pilotní single. A na úplný závěr Andy Stott, producent, který opět nesklamal s novinkou Songbird, nový single se zpěvačkou a producentkou Elaine Hawley, přezvěst nového alba Late Loop, které vyjde také 30. října. Tímto už se tedy s vámi loučí Rao Opelori, díky moc za poslech. Seznam odehraných skladeb bude, co nevidět, přístupný na našem webu Radia 1 pod mým jménem. No a já se na vás budu těšit zase v tradičním úterním čase po 12. hodině. Do té doby naslyšenou.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: To bylo chytrý koupitelku v Datartu.
8: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
7: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
9: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv z oby.
12: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
13: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
14: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
13: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
15: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
16: Reklama na Radio 1.

0: Krabe. Já chci lomcováka.
1: Promiňte, ale tohle je největší lomcovák ze všech lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
0: Nevidíš se do pusy, Jacku. Největší lomcovák ze všech lomcováků je Radio 1.

Dobré odpoledne. Stanislav Zima u mikrofonu. Zdravím vás. Budu lomcovat éterem až do 18. hodiny. A celkem nerušeně, protože máme tady, koukám, jenom kulturní servis. A na úvod je tady Američan Acura Tight, který zbližuje kytaru s drum and bassem a jeho skladbu Head First takhle přemíchal Bob. Tak jo, dobrý signál. A milosrdný konec šichty, pokud se vás to týká.

Tohle byl New Age z jeho poslední velké desky, skladba s názvem Pause Point. No a ještě jedno klasika několika žánrů AC a

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vybavujete domácnost?
7: Jo.
6: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení?
7: Uhu.
6: A co pojištění? Ať se svým

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
7: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Post Fetus, Geotic nebo Bats, to jsou všechno takové umělecké převleky tohohle producenta ze San Francisca. Jehož civilní jméno je Will Wiesenfeld. Tentokrát sobě bass a poměrně nová věc s názvem The Fawn. No a v tuto chvíli už se věnujeme Japonci jménem Yasuhiko Fukusono. V uměleckém světě známý jako Aus a krásná věc s názvem

Pražská umělkyně River Moons a její skladba s názvem Pigeon Blue. No a tohle to je na Rádiu 1 velmi, velmi povědomá parta s názvem Fluke. Hrajeme tady opravdu od začátku 90. let. I tuhle skladbu Atom Bomb. A tentokrát vyšel nový remix, jehož autorem je Daniel Avery. A řekl bych, že to je jeden z těch remixů, které i snad překonaly originál. Fakt se povedl.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro, Pohřbený obr. Každý démon nebo zlý duch, na kterého mohli narazit, by si za kořist zvolil člověka kráčejícího na konci výpravy, podobně jako velká šelma sleduje antilopu uzavírající stádo.
2: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Takhle nám přetvořil Om Square skladbu Sometimes I Lie J-Lock k remixu svému. No a z vyloženě pekelného nového alba, no slova pekelného, protože se jmenuje Inferno, si vybereme právě jednu skladbu, mám na mysli poslední album dvojice Boards of Canada.

Thanks.

No nějak si nedovedu představit, že by Tokyo Shoegazer neznali My Bloody Valentine, ale já myslím, že oni to ani nepředstírají. Hodně taková skoro až dedikativní skladba s názvem New Dawn a japonští Tokyo Shoegazer. Teďka už dívčí dvojka Boyish. Skladba Jumbos.

0: Reklama Rádia 1.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr a
5: rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
12: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
13: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
14: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
15: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
16: Reklama na Radio 1.

Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vám nadále muziku vybírá Stanislav Zima. Tohle to byl producent Tumba a skladba s názvem I'm a Watcher.

Ano, je tady kulturní servis pro dnešní den, jeho odpolední verze. Dnes je čtvrtek 8. října, svátek má Věra, Věrka, Věruška. Přejeme všechno nej. A zveme vás na nějaké vybrané akce do hudebních klubů, do kinosálu, do divadel. A ještě si připomeneme klasicky i program Rádia 1. Tak, začneme těmi hudebními pozvánkami. Tak na sedmičku na Strahov se můžete vyšplhat, pokud chcete v 19 hodin zažít koncerty kapel Duben v Pešti, Posledné decembrové dny a Kolovrat. Ve Futuru Music Baru zahrají ve 20 hodin 1000 Mods a Grim Rhythm. Kaštan, scéna Unijazzu, zve na vystoupení Anurn a Earl Grey ve 20 hodin. Cargo Gallery ve 20 hodin uspořádala koncert kapel Raised Fist a Drover. V klubovně Povaleč v 19.30 Parafon. V Rock Café ve 20 hodin zahrají SPS a The Fialky. Groove Baru ve 21.30 Ans. V Paláce Akropolis od 7:30 Para for Kuva. Také Himalayan Dalai Lama a ve 22 hodin potom Laser Hazer. Jazz Doku ve 20 hodin Top Dream Company. Lucerna Music Bar zve ve 20 hodin na Dub Pistols a Zoo Blasters. V čítárně Unijazz ve 20 hodin zahraje Phil Schoenfeld and Southern Cross.

Ike Jesus slaví Happy Birthday to Me. Marley Wild Things zvou na EP release a také Kabaret. No a teď už filmy. Edison Film Hub jde na přehlídku filmů z B to Ken. 16.30 Zlatý věk, v 19 hodin pak Minotaur. Kino pilotů ve 20.30 Virbel, ve 20.50 pak Chungking Express. Pop-up kino Zámek Veleslavín, také přehlídka B to Ken. 19 hodin Její soukromé peklo. No a B2Can přehlídku zažijete také v pop-up kině Čistírna Bubeneč. Tam v 19 hodin promítají Spasení. Dále Kino 35, také v rámci přehlídky B2Can v 18 hodin Vzpomínka na princeznu Bambi a ve 20 hodin Zlatý věk. No a B2Can je Dlabačov také v 18 hodin Zlatý věk a ve 20 hodin Minotaur. Tak a co dnes v divadlech? V divadle v Celetné v 19.30 Rozmarné léto, v divadle v Řeznické v 19.30 Váňa, v divadle Minor v 18 hodin představení Maceška plus rodinný trenažér. V divadle pod Palmovkou v 19 hodin Bezruký František. Ve Švandově divadle v 19 hodin hra o tátovi. V divadle X10 ve 20 hodin Prison Season. Ve studiu hrdinů ve 20 hodin Manželka publikovaného básníka. Klubovně Kašpar dávají v 19.30 Zabiják Joe a Jatka 78 v 19.30 Hostina. No a jinak, u nás na rádiu 1 v 18 hodin Odvážné palce, v 19 hodin CD non-stop, dneska Grouper a Ruins, ve 20 hodin pak Hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin pořad AM 180. Já jsem jinak Stanislav Zima a pouštím vám teď už za několik pár sekund The Evgenovics.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dekdren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dekdren za super cenu. Více na Dek.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
11: Už žádný, mami, restartuj to.
12: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
10: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
14: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
15: Reklama na Radio 1.

No, poněkud temně to pojal teď producent Pearson Sound ve skladbě Heat se zpěvačkou Mary Davidson. My se vydáme teďka do Finska za dvojicí Femme à Fourrure a jejich skladbou Sunburn.

Za jménem Vlčák hledejme pražského písničkáře a kytaristu a zpěváka Jakuba Nováka. To byla skladba s názvem Nespěchám. A následují Drop Majesty.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

Water-based, to je projekt, za kterým stojí velmi talentovaná zpěvačka a producentka Jules Mihályová. No a my jsme poslouchali skladbu, která nese název Take It Away, I Eat Everything I Can. No a tohle to je naše rozmilá Art School Girlfriend. My se tady hrajeme občas remix skladby The Weeks od producenta Cameo Bliss, ale tentokrát se dáme originál.

Art School Girlfriend, The Weeks, jinak samozřejmě tuhle skladbu jinak remixoval projekt Cameo Blush, ne Bliss, omlouvám se. Tak, ale my jsme slyšeli Origoš. No a tohle to už je Američan The Album Leave. Venku novou desku a na ní je právě

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a věrnostní body! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody!
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
9: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Hezké odpoledne vám přeje Stanislav Zima. Nadále máme 4 minuty po 17. hodině. Dneska Will Wiesenfeld po druhé. Tentokrát ne co by Bats, ale jako projekt Geotic a skladba The Quail. No a tohle to je velmi dojemná záležitost, ve které uslyšíme vypjatého Roberta Owense. Hostuje v téhle skladbě od Davea Angela Harmony Serenade.

0: Rádia 1.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Kino?
3: Kino.
2: Der Film?
3: Film.
2: Warum?
3: Proč?
2: Wann?
3: Wie?
2: Wo?
3: Kde?
2: Aha, das Filmfest.
4: Festival německých mluvených filmů.
2: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
5: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
2: Tschüssi!
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
7: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
8: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
12: KFC ti zase nabízí víc.
13: MacBooky Neo.
12: iPhone 17.
13: Laserové projektory.
12: Sluchátka Apple Beats.
13: A stovky dalších cen.
12: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
13: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
12: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
14: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
16: Reklama na Radio 1.

Tohle je sonická experimentátorka Ursula Seredi a skladba s názvem Time Pills. No, tady taky hodně velké sonické experimenty v podání Lorraine James. Six Button Tekken Combo.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Uber, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Uber, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu apné ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh, mother, oh.

čtvrtá novinka, jiný metro a věc nazvaná Poli.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No a zní teďka jedna z těch nasazených novinek. Tohle je Šimanský a Sitzfleisch.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.

Tohle byl holandský producent Martin, který docela překvapil na novém albu tím, jak se nechal unést jazzovými vlivy. No a tohle to už je zpěvačka Gretchen Parlato.

0: Jedna reklama.
1: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Kazuo Ishiguro. Pohřbený obr.
2: Ty tmavé vdovy, proč nám kříží cestu? Což pak toho v dnešní den nemáme dost na práci? Není naše trpělivost už tak dost zkoušena?
3: Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět.
0: Jedna reklama.

Dneska po druhé James Clance alias AC. Já jsem o něm předtím mluvil, že to je vlastně taková legenda hned několika žánrů. Je to skutečně tak. Předtím jsme si ho dali co by drum and bassového tvůrce a teďka co by takový jako kosmický technař ve skladbě Turmoil.

No a tohle to je už věc s názvem Drifter od Clarityho. Clarity je takový drum and bassový tvůrce žijící v Bristolu, jmenuje se Owen Hemming Brown. A tohle je fakt dobrá věc, dejte si Clarity.

0: CD Nonstop.
1: Za ambientně psychedelicko-folkovým projektem Grouper najdeme už dvě dekády americkou zpěvačku a hudebnici jménem Liz Harris. Její desáté album Ruins z roku 2014 ze značky Cranky zazní v souvislosti s jejím říjnovým koncertem v kostele svatého Šimona Judy. A to dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: No a já se s vámi loučím. Já tady Stanislav Zima. Mějte se moc hezky. Tu tečku udělá polský produkt Earth Tracks se skladbou Everlasting Flame. No a jinak po 18. hodině na vás už čekají odvážné palce a další pořady na Rádiu 1. A já se budu těšit zase za týden. Ahoj.

0: Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Hledáte inspiraci na babí léto? Nové vydání časopisu Speny u stolu přináší desítky receptů. Vyzkoušejte voňavé jablečné dezerty, tipy na domácí chleba nebo recepty z hub. Nechte se inspirovat a proměňte vaření v radost. Speny kartou jen za 9,90.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion.arena.cz.
6: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
7: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
8: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
11: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
12: Promění.
11: A v novou sukínku?
12: Promění.
11: A v paraplíčko?
12: Promění.
11: I na obal pro pastelky?
12: I v obal.
11: A v baťůžek?
12: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
13: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
11: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
12: Běž už.
13: Více na cesta odpadu.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: palce.
1: Odvážné palce jsou tady malinko později, poněvadž Viktor. Viktor přišel pozdě.
2: Jsem byl na Žarovského.
1: A dneska jsem měl tramvaj a byly dvě nehody během té cesty. Takže možná.
2: Já jsem jel z Anděla jako většinou a tam jsou pořád nějaké nehody.
1: Kolabovala takzvaně doprava. A co si děláš také v tramvaji, když jedeš a nestíháš?
2: Čtu si. Teď aktuálně Ladislava Fuchse.
1: Dobře. A Ivče přišla včas, ty doprava nekolabovala, tak můžeme tady...
3: Já jsem dělala Duolingo cestou a pak jsem vyřizovala nějaké věci,
2: chcelám kritiky.
1: A co máš v Duolingu?
3: Ne, mám francouzštinu. Maďarštinu jsem měla napředtím, než jsem do Maďarska.
2: Jo, a fungovalo to?
3: No, byl taky zábavný. Naučila jsem se říct.
2: Ještě, že se to no,
3: já si asi pamatuju pořád jenom to jabko.
1: Ale to Duolingo má blbý, že tam musíš i něco říkat, ne? Když jedeš tý tramvaj, tak to...
3: Nemusíš, tam ne? Si můžeš vypnout to říkání a můžeš dělat ty ostatní poslechy a psaní.
1: Já jsem měla asi týden, protože mě to šikanovalo, že to mám zapnout a tak jsem
3: jo,
1: to
3: odinstalovala. Jo, já vím, no, mě to nevadí, mě to motivuje.
2: Že jablko maďarské teda jak?
3: Ne? Alma.
1: Alma?
2: No, tak.
1: Fakt?
2: Tak to mě neoslnilo teda.
1: Alma. No a co tě teda, Viktor, oslnilo za poslední dobu? Yeah. Pojďme. No,
2: nic, respektive já jsem viděl docela dost filmů od minula, včetně takzvaně, vlastně kecám, Resident Evil mi oslnil, nebo hodně se hodně líbil, pardon. Ale ono to teď trošku zastínil fakt, že jsem viděl relativně dost filmů, o mnohých z nich se takzvaně mluví, a minimálně tři z nich dostanou palec nahoru, ale takový ten jakože... A jakože dostaneme se k tomu, jakože OK, jmenovitě filmy Virbel, Digger a Minotaur.
1: Tak jako u Diggera nejseš jedinej s palcem dlouho. Mě je až jako líto toho.
2: Ne, já budu dát palec nahoru právě.
1: Jo, ale jako takový OK palec.
2: No, jako, tak můžeme ti možná začít, byť to je papírově... silný titul,
1: který
2: si necháváme nakonec, protože ten pořad se dnešní době nedá přetáčet, že?
1: Film, u kterého Honza Škoda řekl, že se po delší době mu něco líbilo v kině.
2: Honzo by se líbil Digger a nelíbil Resident Evil.
1: Ano, řekl, že je to lepší než jedna bitva.
3: Prostě vždycky pořád proti proudu.
1: Říkal, že je to lepší než jedna bitva za druhou.
2: Protože nenávidí jednu bitvu za druhou, ale tak to je jako potom jednoduchý. No tak nicméně, když už jsme u toho, tak Digger, to je ten nový film Alejandra Gonzálese Iñárritu s Tomem Cruisem, který si nasadil protetické faldy a generuje takzvané charakterní herectví. A je to film, který provází škodolíbý smích těch, kterým se velmi nelíbil, protože je to obrovský propadák. Vlastně v tuhle chvíli to vypadá na jeden jako z historicky největších hollywoodských propadáků. A tito lidé například říkají, že to je prostě Iñárritu v Megalopolis, což je blbost, protože Megalopolis od Francise Forda Coppoly, který jsme tady mluvili, co to je 2 roky už zpátky, tak byl prostě takový jako rozteklý průser po všech stránkách, prostě velmi nekompaktní megalomanský film. Digger takový není. Digger je věc, která je jako soudržná a je zatím vidět prostě jednoznačná myšlenka linie nebo několik linií, které navazují prostě stylově, to je jako domyšlený film, který ale zároveň rozhodně naráží na hranice té své sebestřednosti a sebedůležitosti a pocitu, že tady vzniká satira pro 21. století, prostě všeobjímající třeskuté podobenství, což tak taky není, protože Digger je spíše film, který je prostě 59. variací na takový ten motiv prostě kapely na Titaniku, který se potápí, ale ona nepřestává hrát. Prostě je to film, který si dělá srandu z takové té prostě sausage party všech těch hlavounů, generálů, hlav států, prostě mocných magnátů a zelených hlav vojenských, ale taky to dělá způsobem, který jako rozhodně není překvapivý. No a pokud jste viděli trailer tak, a pak jste četli nějaký texty, tak jste se možná dostali k tomu, že Digger přináší nějaký jakoby twist, o kterém se nepíše a který vlastně ani náznakem v tom traileru není ukázaný a který tomu má dávat nějakou další vrstvu. No, jako novou vrstvu tomu dává, ale ta vrstva vlastně nedělá nic moc jiného, než že odhaluje jako dílčí plitkost prostě tý věci toho podobenství. Já to jako nebudu spoilovat, o čem to je, ale prostě představte si, jakoby, že byste zjistili, že sledujete prostě, nevím, film ve filmu někde v půlce a to, má, to vám má dát jakoby jiný náhled na to, co se tam odehrává, respektive nějak jako

0: John Goodman by mohl v nějakým biopiku zahrát Miloše Zemana, protože vypadá prostě a tady v té roli amerického prezidenta taky tak jako klimbá hodně a vidím tam i nějakou fyzickou podobu. Takže to je, pokud se týká těch jakoby negativních věcí, které jsem na tom viděl. Zároveň ten film je jako velmi hezky vypravený a natočený, byť samozřejmě zase můžeme se bavit o tom, že ta inklinace k těm tlumeným pastelovým barvám je vlastně v něčem jako hodně ohyzná, když to, co znáte z těch fotek a z těch trailerů, takové prostě přibéžovělé, přišedlé saka a kulisy, to jako prochází celým tím filmem. Můžeme se bavit o tom, jestli chtěl tady zachytit svět, ze kterého se vytrácí barvy, nevím, spíš si myslím, že ne, ale ta výprava je prostě něco, jako kdyby výtvarník Matthew Barney dělal kulisy k nějakému filmu, tak to nějak zhruba vypadá, nebo jako něco přístupnějšího z těch posledních Lanthimosových filmů, taková jako přebujelá trošku barokní, řekněme, stylizace. A jako jediný štěstí, který to u mě zachránilo od toho Palce dolů nakonec a překlopilo to k tomu Palci nahoru, je fakt, že to aspoň není dělený do kapitol, protože úplně jsem si uměl představit, jak to ten Iñárritu prostě dělí do těch kapitol a píše tam ty sofistikovaný názvy, který prostě prohlubují tady myšlenku, která tam vlastně úplně není. Jako rozhodně mě to jako nedráždilo, tak jak to zjevně dráždí hodně lidí.
1: A proč ty lidi tak dráždí ten film?
0: Já si myslím, že já vlastně nevím, no, že ono to...
1: Já se třeba ten trailer, řekla jsem se, prostě ten film mě štve už jenom tím trailerem, takovým něm velikářstvím,
0: no on tam, jo, ono,
1: rádoby intelektuálním.
0: Jo, jako on ten twist, který tam je, o kterým taky nemluvím, teda jakoby vlastně si hraje s tím rozměrem toho velikářství a toho, co vlastně vidíme v tom traileru, ale zároveň, jak jsem říkal, jako ta nová rovina, která je tam vnesena, není prostě jako Bůh ví, jak objevná nebo sofistikovaná, aby to tohle to jako obhájilo, no. Jako pokud jste poprděný prostě z filmu jako Birdman, tak si myslím, že tohle to taky jako oceníte, no. A pokud ne, tak vlastně ta poloha, kterou Digger drží, je vlastně v něčem podobná. Hodně se tady jako řve a tříská dveřma. A
1: je tam teatrálnost.
0: Je tam teatrálnost, ale taková jako, ono se to jako vědomě hraje tady s těmahle rovinama. Vlastně třeba jako jedna z dílčích věcí, kterou jsme na tom ocenili, je hudba, kterou dělal Cosmo Sheldrake, což je jako debutující skladatel na tomhle formátu a po komerčním úspěchu Diggera těžko říct, tak to bude pokračovat, ale on předtím skládal nějaký vlastní takový jako divno folkový desky a teď skládá prostě tady pro tenhle film a ta jako potouchlá hudba vlastně si myslím, že tomu vyznění přidává rozhodně víc než ten Cruise prostě v těch protetických, s tím protetickým pupikem, no.
1: Na co pan Cruise snaží se urvat Oscara?
0: Já na to vlastně nedostal, myslím, že ne.
1: Byl nominovaný, ne, za Magnolii, ale no, tím to končí.
0: Já na to nemám jako zásadní názor, mě to ani neiritovalo, ani jsem neměl pocit, že sleduju prostě tady jako životní roli a masterpiece, no. Což se dá vlastně říct o celém tom filmu a už o tom myslím mluvíme víc, než
1: a máte rádi Iñárritu, jako mě třeba...
0: Já středně. Já si pamatuju, že jsem jako ve své době měl rád jeho první filmy, včetně 21 gramů, ale to ty jsem viděl v té době, jako možná, kdybych to viděl dneska a vlastně nemám úplně motivaci to vidět dneska, tak nevím, co bych na to říkal, no.
1: Co ty, Včo? Jsi fanoušek Iñárrita?
2: Pro mě jako Viktor, jako Amores Perros pro mě byl velký zážitek, ale viděla jsem to ve Varech v dusném kině Bristol, které už není před bouřkou, takže to bylo takové 4D kino. A 20 gramů myslím, že taky ještě dobrý, no, pak třeba jako ještě ten Babylon už mi přišel příšerný, takže...
1: A Birdman to...
2: Birdman je pro mě OK, ale jakože...
1: Já jsem měla Amores Perros 64 u Hradeb. To byl velký zážitek.
0: No, ale v Digrovi, tak jak ti filmaři rádi prostě pomrkávají k těm svým vzorům a tak v Digrovi tam na zdi v jedné scéně visí plakát Opening Night od Johna Cassavetese a jako byť to je esteticky někde úplně jinde, tak si myslím, že jako se to tady těmhle metám jako nemůže dorovnávat.
1: Ale marketing Birdmana se snaží, takže udělali jako nový trailer, kde dali jako ty špatné recenze z Rotten Tomatoes a jakože se z toho udělali jako metasrandu. Jako

0: To dělal ten Megalopolis, ale vlastně to nejsem jistý,
1: ne, jestli to potom oni to udělali jako na Digger Digra, to udělal, myslíš. Ne, že jo. Digger to oficiálně jako udělal, že udělal trailer, kde jsou ty jako špatný recenze z Rotten Tomatoes a je tam jako udělejte se sami jako názor a k tomu...
0: To si pamatuju, že proběhlo i na Megalopolis, no nevadí.
1: Jo, tak
0: no,
1: jako vzal špatný recenze a udělali z toho trailer, no, tak tady
0: ale,
1: taky.
0: Ale no, ale jako, co je vlastně hrozně horší než ten film, je takový ten, taková ta šeptanda kolem toho, kde prostě třeba... Alfonso Cuarón to byl, jo. Začal prostě na svých sociálních sítích sdílet jako recenze dobových filmů, které jako byly prostě neměly špatné kritiky a takzvaně uzrály, prostě obstály zkoušku časem a dneska jsou brány prostě za masterpiece a chtěl tím říct, že toto bude ten stejný případ. Tak jakoby...
1: Digger bude Občan Kane za pár let.
2: No. A tak je hezký, jak se pořád podporujou, ne? Zase.
0: Jo, no. Ale Tom Cruise nějak moc už nepodporuje.
1: A tak docela jede ty rozhovory. Jo. Zatím. On je takový, on když něco dělá, tak to dělá na 1000%.
2: Jsi viděl hodně filmů dneska? Já už o tom
0: nechci mluvit.
2: Tak pojďme ještě Rigger, já se neptám.
1: Tak pojďme ještě tady z minula, že Ivča viděla Filtr. Viktor o něm mluvil minule, tak můžeš...
2: Jo. Takže jste říkali, co to je. Za mě, tohle jsem já poslouchala, co Viktor o tom mluvil a taky tak nějak jako relativně souhlasím. Jasně to přišlo z začátku, že to velmi dobře jako vystihuje takovou tu nejistotu, úplně jako zmatenost té puberty, ale jak to postupovalo, tak vlastně mi pak připadalo, že možná víc než tu hlavní postavu bych chtěla vidět příběh toho druhého kluka, nebo jeho nejlepšího kamaráda, nebo jeho mámy. A vlastně ten hlavní hrdina mi začal připadat jako mnohem méně jako čitelnější, už jsem se pak v něm ztrácela, nějak jsem se přestávala věřit jako tím jeho chování, nevím, možná prostě, nevím, prostě už mi to připadalo jako trošku moc, to, co tam všechno on dělá a vlastně přestával být sympatický a připadalo mi, že vlastně ten seriál má hrozně málo času na to, co všechno tam přesně jako naznačený a přesně kdyby tam měl víc moc víc stopáže, víc dílů, tak a fakt by mohlo rozvíjet pro mě třeba za fakt zajímavější příběhy těch ostatních vedlejších postav. Nakonec taky připadalo, že to by možná takový jako zase dobrý krok vpřed, že tady jsou tyhle ty seriály s tímhle tématem a bylo třeba jako fajn mít, že ta hlavní postava teda jako teda na rozdíl toho druhého kluka neřeší tu svoji orientaci, což je jako fajn, že to není o tom coming outu, ale jako prostě není to pro mě úplně, že by tam že by to bylo jako prostě pro mě to pak jako tak jako vyšumělo vlastně v těch dalších dílech, ale palec nahoru.
0: Mě by zajímalo, co se děje v hlavách tvůrců, jejichž díla jsou oceňována a jako první vždycky předsazený to, jakože je fajn, že tady něco takového vzniklo stran toho tématu. Protože my to vlastně říkáme jako relativně často. Tady
2: ale
0: u těchhle,
2: jako mě to přijde, že to je vlastně jako slušně natočený, dobře zahraný určitě, jako by ten cast je dobře vybraný. Já jsem na tom hrozně viděla, že jako by tam bylo, jako kdyby ten scénář měl mnohem větší ambice, než nakolik měli času a prostoru vlastně to udělat. Jako kdyby fakt z toho mohla být trošku epičtější. A nebo potom, aby se víc soustředili na nějaký třeba jako jedno to téma, nebo já nevím. Prostě přišlo mi to, že tam je hodně věcí naznačených, které pak fakt tak jako rozplynou.
1: No ještě minule jsme řešili Holuby, který jsi taky viděla.
2: Jo, Holuby, tak to já už jsem o tom mluvila na Berlinále, když jsem to viděla, kde to měla světovou premiéru, za mě je to pořád asi nejlepší český film tohohle roku.
0: Či jsi ještě nevěděla nového Davida Vondříčka totiž.
2: To jsem nevěděla, no. Samozřejmě.
0: Já taky ne, ale předjímáme.
1: To bys ale neměl jako správný... Jako...
0: Já předjímám, já jsem taky nevěděl.
2: Já říkám zatím prostě. Ale od toho února... A nevěděl, já jsem třeba ještě furt nevěděla třeba pubertu. To tak jako... je to prostě hrozně výrazný film, originální v tom, v té své formě, zároveň i v jako... hrozně odvážný, nejen v té formě, kde fakt jako skládá nějaký velmi stylizovaný záběry, který tam nakonec třeba mě připadaly až trošku jako rušivý, do té fakt takový jako do-it-yourself estetiky, která mi tak k tomu jako velmi jako takovému surovému příběhu osobnímu závislosti a životě na ulici připadá, že se k tomu jako hodí víc, že třeba jako fakt zpovědi toho animovaného holuba mi prostě jako vyjádření vlastně stavu režisérky přijdou třeba jako nosnější než její tam jako jak se jmenuje, ponoření, prostě, když je tam na vodě a plave tam na vodě, vznášení se.
0: Splývání.
2: No,
1: plavete na té vodě.
2: No a jo. Takže ta, a, jako je to hrozně odvážný v tom, že to jde vlastně do tématu, který si myslím, že spousta lidí prostě nechce vidět, včetně mě, a který fakt jako nechceš vlastně řešit a on ti ten film ti tak jako fakt jako vezme, zatře se tebou a donutí tě se nad tím jako zamyslet a získat nějakou novou empatii, jakkoliv dočasnou, třeba prostě k nějakým lidem, který fakt na ulici si myslím, že většina lidí přehlíží, nebo to říká i ten film. A v tomhle si myslím, že to je fakt cenný, protože pro mě jakoby fakt jako ta empatie k nějakým jiným lidem, který by se vůbec nezajímala, je prostě nejvíc, co asi jako film jako médium zmůže. A tady krom toho fakt je to jako natočený, je to strašně zajímavý v tom, že je ten klasický narrativ, že tady máme někoho se závislostí a chceme ho zachránit a pak se to třeba jako povede, tak jako člověk čeká, že o tom to není, že to je prostě o tom, jak se jako někdo smíří s tím, že prostě někoho zachraňovat nemůžeš, pokud on nechce být zachráněn. Takže za mě je to silný, jak jako audiovizuálně, tak obsahově, takže tam je to určitě jako velký palec nahoru.
1: No a tady ještě máme jeden dokument, český, který viděl Viktor, Podoby milostného vztahu ke světu.
0: To je takzvaně jako velmi malý titul, který si v distribuci musíte... To si v distribuci musí, jak neslyšela, to bylo ve světové premiéře uvedeno v sekci Imagina v Karlových Varech, bych rád řekl.
1: Tak pardon, Oliver Thorn, abychom, hudba.
0: Ano. Je to ten film, který si jako musíte fakt hodně hledat, abyste narazili na kino, které ho hraje, ale hrajou ho kina, protože to je film takzvaně výběrový. Jakub Kučera, režisér, tady snímá a sleduje umělce Miloše Šejna. Pokud znáte Miloše Šejna, tak si uděláte dílší představu o tom, co ten dokument může obnášet. Pokud ne, tak jednoduše řečeno, to je člověk, který vlastně hodně pracuje s nějakým performativním uměním v různých prostředích, včetně přírody. Takže tady uvidíte hodně nahých těl nebo nahého těla Miloše Šejna, nořícího se do různých blat a hrajícího si prostě s listy a s tou jako přírodní špínou a tak dále. A do toho slyšíme jeho takové poznámky ve voice-overu, prostě nějaké reflexe toho, co dělá, prostě takovou jako poezii na pomezí prostě výtvarného performativního umění a psaného textu. A ten film se vlastně jako snaží následovat tu poetiku toho, co on dělá. V různých rolích tady vlastně figurují i lidi, kteří dělali na tom dokumentu Olivuši Jarcoviákovi, včetně právě hudebníka Olivera Thorna, který tady dotvořil prostě sound design a hudbu k týhle věci a je to Saša Kaštěv to stříhal a je to rozhodně jako okrajová věc, jako pokud je o ten jako umělecký záběr, ale zároveň věc jako s velkým přesahem, protože se na to dá nahlížet i skrz nějaká environmentální témata, byť to pro toho Šejna není jako primární věc, ale to napojení je prostě ryzí a autentický Šejna na přírodu a vlastně i Jakuba Kučery na Šejna. Takže pokud teď z toho, co jsem říkal, vás něco jakoby zaujalo z toho tématu, Ivetu ne.
1: Já jsem se pustila trailer totiž tady k tomu.
0: Ivču bude muset, že to bude hlasování taky na ceny kritiky.
1: Je tam moc mužů, co objímají stromy, jako to.
0: No, ale...
1: To pána, no.
0: Takže se nemáš ráda muže.
1: Mám, ale jako nemůže ve středním věku,
0: ale ono to jakoby není o objímání stromu, jakoby ty performance a vlastně ty řekněme světonázor Šejnů jako dalece překračuje vlastně nějaký objímání stromu, to zní strašně banálně, jo. Prostě v něm je opravdu nějaká jako umělecká, v tom, co dělá, nějaká umělecká rovina, prostě není to prostě ezo blábolení, zdravíme Igora Chauna. Takže jo, jako stojí to za vidění, pokud vám prostě environmentální téma nebo prostě tady téma umění a prostě Miloš je blízký, tak určitě na to jděte, pokud se... Jako je to film, který dokáže vlastně pohltit tu svoji atmosféru a vlastně naladit na to, co ten Shane dělá a jakou má vlastně tu, řekněme, jako energii, co by člověk. Pokud jste to někde viděli třeba jako jenom mluvit nebo tak, tak vlastně ten film je jako důstojný zachycení, taková extenze tady tohodle. A ty jsi včera viděla Folklor?
1: Já vás teď musím zastavit, my musím rád reklamu.
0: No tak to je výborné, protože já potřebuji na záchod, vás zajímalo všechny, že jo?
1: Krásně se to sešlo. Tak, máš pár minut, reklamu, jo, Viktore? Tak,
0: pár minut to...
1: Tak pouze číslo jedna, jo?
3: Rádia 1. 9. října v paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev, 9. října, palác Akropolis. Vstupenky v síti Go Out.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
12: Reklama na Radio 1.
1: A jsme zpět. Viktor se teď vrátil ze záchodu.
0: Já jsem se vrátil už dávno a stihl jsem si díky tomu najít, jak se jmenuje, hračka v nový Toy Story, kterou jsem teď viděl na mimo program.
1: Na Disney. Na dětské, dětské.
0: Koukám na Pixarovky.
1: Na Pixarovky koukáš.
0: A pátá Toy Story je a tam je jako nová postava hračka, kterou jsem jako vůbec jako neznal. Jmenuje se to Smarty Pants, ta postava, a je to prostě nějaký jako takový ten jako raně digitální tool, prostě na kterým nějak klikáš, že jsi právě byla na jedničce nebo na dvojce, a ona ti to pak prostě píše good poo a takový věci.
1: To je krásný.
0: A já vlastně si teď jdu zjistit, jestli to je skutečná hračka, ještě vám to koupím na Vánoce.
1: V životě to historii nevěděla. To je, se udělala chybu, ne?
0: To je škoda docela, protože to je...
2: Já jsem taky pětku neviděla, má teď jako na jedničku, takže my se k tomu dopracujeme.
0: Je to jako v Toy Story je pořád jako ta chytrá komiksovka takzvaně pro děti i dospělé, a v té pětce pracují právě s nástupem jako, nebo s nástupem s tím, že prostě děti si méně hrají s klasickými hračkami, s těmi z těch prvních filmů a více inklinují k takzvaným obrazovkám a ten způsob, jakým to tam je zachycený, je vlastně hrozně hezký, nementorský, příčetný, takový jako mimo program palec nahoru tady tomuhle určitě.
1: Já ještě tady dám taky soukromý palec nahoru, začala jsem na HBO koukat na seriál Youth, nevím, jestli jste slyšeli. Moje oblíbená Sharon Horgan, kterou jsem potkala ve Varech.
2: Ona byla ve Varech, no to jsem teďka zjistila.
1: Protože její partner hraje v novém filmu Merza a on tam byl v porotě, myslím, ne, i dokonce.
0: Jo.
1: Takže ona tam chodila, jsem potkala v Bokovce.
2: Very board,
1: jo, její partner. A já jsem ji potkala v Bokovce a strašně jsem za ní chtěla jít, ale já jsem zapomněla jméno i toho seriálu Katastrofy, který úplně miluji. No. Tam jako bylo blbý jít, ale ona tam měla nějaký jeden workshop, myslím. Ve Varech jsem pak tam našla, že tam mluvila. A pro mě to teda hvězda, jako velká hvězda a udělala seriál o životě po 50. A je to velmi vtipný, jako je to, ona se to napsala, produkovala, hraje se tam hlavní roli, hraje tam syn Kiliana Murphyho, který teda vypadá úplně jak on. Má hlas jako on, je to teda jako
0: já jsem to nepoznal.
1: Já jsem tě to posílala. Ano, a
0: já dokážu identifikovat, že John Goodman má hrát Zemana, ale
1: pak jsi to uznal, že jsou si podobní.
0: Jo, jako rozhodně jsem to uznal víc než tu druhou paralelu, kterou jsem posílala a kterou tady neříkej, protože to prostě zničíš celé jedné generaci, prostě jednu kapelu, takže to
1: ale já tu kapelu mám moc ráda, ale bohužel.
0: No, až budeme mít 1000 followers na Instagramu, tak řekneme, jakou děsivou paralelu mezi českým režisérem a britským hudebníkem Iveta objevila. Do té doby ani slovo.
1: Já jsem řekla, že tu GPT udělá jako koláž a je to tam. A dobře.
0: To je příšerné. Film Folklore, Viktorie Štěpánové, jsme tady chtěli probrat.
1: Ale jenom říkám, dejte si Youth, je to opravdu ano. Vtipný, jsou tam zatím 3 epizody každý pondělí a je to lepší než Sex ve městě.
2: No, Folklor je ten kraťas, o kterém se teďka taky hodně mluvilo, protože za to Viktorie Štěpánová vyhrála druhé místo ve studentských Oscarech. A uvidíme, jestli to půjde někam dál. A je to...
0: V Imagině už to bylo, už to ano, nemá. To taky, víš, už to jít nemůže.
2: To taky světová premiéra na Imagině, takže tady děkujeme Viktorovi, že to objevil pro svět.
1: Viktor šel vypnout klimatizaci, děkujeme.
0: Já se tak stydím, až jsem šel vypnout klimatizaci, už jsem zpátky, ale...
2: No a je to film, který pro mě je trošku jako na jednu stranu naprosto jako děsivý, protože nesleduju YouTube kanály podobného střihu a nevím, jak moc je to nadsázka a jak moc to není nadsázka. Tyhle ty fiktivní influencerky, jako samozřejmě je to fakt jako vtipný a je to úplně jako šílený v tom, co všechno, jak ona prostě zpracovává svět a lidi a o tom, jak tam neustále mele o autenticitě, přičemž je to samozřejmě strašně všechno jako hrozně falešný. Už i ten její jako tam moravsko-angličtina. A je to film, který je zábavný i v tom, jak jako ve všech těch možných, třeba já jsem si fakt pouštěla asi dvakrát ty titulky, abych si přečetla jako titulky, kdo tam co všechno dělal a jak to tam jako popsali, protože to bylo hrozně vtipný, jak to jako popsali i dávali fotky, prostě kdo tam se na tom podílal, no, na tom
0: titulky jsou hrozně vtipný, no, jakoby krom jinýho.
2: Takže je to fakt jako plný zase nápadů, hravosti. Myslím, že teda ta 104 hodiny teda stačí na tuhletu jako YouTube influencerskou online jako současnou prostě karikaturu, protože je to i tak, je to úplně jako zahlcující. Já bych samozřejmě i nesledovala ten její kanál, teda bych se zbláznila z toho.
0: To je vtipný to, že ono to vlastně jako je takzvaně na hraně, jo, protože oni, krom toho, že to je film, tak ten projekt je vlastně platformou pro jako reálný mladý český návrháře a návrhářky, přes který jakoby nějak v uvozovkách prodávají prostě ty jejich věci a to, ten jejich a zároveň jasně to, jak si to dělá srandu prostě ze všech lorů a kórů, jako je vtipný.
2: No a když jsme u té hravosti a nějaký originality, tak možná můžu pokračovat k další skoro tuzemské novince Milovník ne bojovník, která měla taky světovou premiéru
1: film
2: ve Varech,
1: Viktor,
2: ale ne v Imagině teda, ale v Proximě. Ale na to, že to teda jako film z Proximy, který navíc teda vyhrál ještě, tak je to vlastně hodně divácky přístupný, což myslím, že často ty filmy z Proximy až tak nebývají. Je to celovečerní debut Martiny Buchelový, což je slovenská režisérka, ale je tam jako dost český koprodukce, aby se třeba kvalifikovala na naše ceny kritiky. A je to taková jako vlastně švihlá romantická komedie, se dá říct, o klukovi, který, jako oni tam ty postavy hlavní, kteří jsou asi 4, jsou tam všechno mladí lidi, tak jsou v takovým jako divným bezčasí, teda musím říct. Že vlastně pořádně nevíš, co dělají, jestli jako čím se živí, nebo jestli kde mají rodinu moc. Některý teda ty holky tam mají jako rodiče, který jsou teda trhlí, mají velmi trhlého otce. A ty další ty kluci, co jsou bratranci, žijou u babičky. která je Češka, jinak jsou všichni Slováci. A protože ten hlavní hrdina, který ho hraje Adam Kubala, což je ten druhý Nepila z toho letošního šampiona, tak a tam je velmi jako sympatický, přirozený, jako i ty všichni ostatní, tak je to takový prostě jako sympatický kluk, který ale má svý prostě mouchy, nedokonalosti, hlavně to, že prostě třeba někdy hodně chlastá a pak když pije, tak prostě nejenom, že leze na stromy, ale prostě potom taky občas dělá nějakou kravinu, která třeba pramení z nějakého strachu, z něčeho, nebo nějaký zbabělosti. A ten se tam zamiluje do jedné holky, která má toho trdlýho otce a vlastně je to taky o nějaký té lásce, o nějakém jako zmatení v dnešním světě. A je to taky zase film, který je jako formálně dost vynalézavý, že se tam používají záběry z mobilů, prostě různý jako takový jako vsuvky, prostě kde se to píše, tak jakože je to taky jako fakt taková jako trochu koláž, která je pestrá, myslím, že je hodně cílená na tu dnešní generaci, aby to jako bavilo, zároveň je to přístupný i pro ostatní, ty postavy jsou, je to fakt jako takový trošku jako vymknutý, až do nějaký absurdná, že přesně to jako nepůsobí úplně jako reálně a realisticky, ale ty postavy jsou v té realitě jako ukotvený, v taky ty emocionální realitě, což je prostě důležitý, aby se s nima šli, že tam se fakt takový jako vlastní věci. Ten milovník ne bojovník, podle mě není šťastný název, už jsem slyšela, jak tomu lidi říkají bojovník, ne milovník, ale zároveň se jako hodí k tomu, co se tam děje, protože fakt to jsou tak jako dva kluci, kteří jsou takový trošku jako, kteří by opravdu radši milovali, než bojovali a teď se tak snaží prostě tak nějak se vlastně postavit na vlastní nohy a zjistit, kým jsou a tak něco, prostě taková klasika, jako hledáš se po 20, ale udělaná fakt jako svěžím způsobem, takže to vlastně doporučuju.
13: Pales nahoru, to, a Viktor tak viděl,
0: také Pales nahoru, je to takový ten jako hodně civilní film s výraznou poetickou inklinací. Vlastně mi přijde, že teď na Slovensku prostě každý rok vzniká jeden takový jako relativně hodný malý film, samozřejmě od marca do mája, svým způsobem i Nahoře v nebe v dolině já. A teď je tady tohle, to jsou typově jako odlišný filmy, ale řekněme tím, tou svou velikostí a s tím zásahem.
2: A to ještě mělo to Spotopu, kterou my teda neviděli, ale dokoukáme.
0: A která je na Netflixu, takže si to dokoukáme. Já to mám v seznamu už asi 2 měsíce, až jsem se k tomu nedostal.
2: A má velmi dobrý recenze.
0: Ano. No a tady tohle je takový jako karáskovsky zabržděný, prostě nesmělý film, který je trošku jako stejný jako ten hrdina, ale tady v těchhle z těch, jako decentně pábitelský, ale tady v těchhle z těch kvalitách je rozhodně jako i přitažlivost jak té postavy, tak toho filmu. V jeden moment ten film vlastně opustí takovou tu mladickou nerozvážnost, bezstarostnost a trošku zvážní jakoby i tím, co se tam začne dít, ale i v tuhle chvíli vlastně si drží takovou náladu ospalého odpoledne, celé to prostě evokuje nějaký pobyt u babičky a to staré ložní, které ona nebo vy se tam prostě převlíkáte na ty peřiny a tady v tomhle se odehrává vlastně nějaký příběh prostě dospívání, zachycuje to různé situace, jako kroky až jako fáze toho dospívání, které se v podstatě každému stávají a ten hrdina tím prochází a hledá nesměle ty možné cesty, je to taková jako hodně vyukaná postava, která to ale zároveň o sobě ví a vlastně tohle to přidává nějaký vrstevnatosti a zajímavosti toho hrdiny, který je v tom svým jako dílčím úzorství trošku jako otravnej, ale tím, jak je to dobře napsané a zahrané, tak i mé cynické já to prostě obrousilo a rád jsem prostě sledoval tady další peripetie. Ty postavy tady docela často používají obraz, že věci jsou v pohodě, což se dá říct vlastně o mnoha vrstvách toho filmu, jako v dobrým. A je to prostě film, který dobře zhrnuje situace, ve které ten hrdina prostě žere kompor od té babičky a dívá se na živé panorama, což je takový ten televizní pořad, kde ty kamery prostě pendlují zleva doprava a zachycují, co se zrovna děje v krajině.
13: Je na sjezdovkách, to bylo moje oblíbené, ráno to vždycky běží.
0: Na Slovensku to zjevně není vázané jenom na sjezdovky, ale prostě i na nějaký, nevím, co to tam je za místa, prostě v Tatrách a na Fatře a tak. Hance Třeštíkové to připomnělo Indiánské léto.
13: Je to křehký film?
0: Já nevím.
13: Nebo že, o čem říkal, že je křehký film?
0: Možná to. O tomhle, no. Je to Indiánské léto, i přijímáš to Indiánské léto?
2: Ne, ale velmi dlouho jsem Indiánské léto neviděla. Jo.
13: Ale tím, jak se začal mluvit, tak já jsem se vzpomněla na Indiánské léto najednou. Jo? Teďka jo, hlavě, ne, no.
0: Tak vidíš, tak já jsem chtěl říct, že zase mi tenhle postřeh prostě připomněl něco z Věstníku lidí, které kopl kůň do hlavy, ale zjevně se pletu já.
13: No, to byla meta na mě teda.
0: Tak si to potom pusť.
13: No, pak se to pustí.
2: Já k tomu jenom doplnila, že ten film, teda kromě Proč jsme teďka vyhrál i finále Plzeň, stejně jako kdyby se Holuby proměnili ve zlato, který předtím vyhráli cenu za nejlepší dokument Berlinále, tak ty taky vyhrál finále Plzeň a finále Plzeň jsem letos zase se mohla účastnit, i když velmi krátce, ale jako vlastně tak krom toho, že teda dobře, ten program není tak úplně bohatý, protože tam hrajou v podstatě skoro jenom český filmy a třeba dopoledne tam moc nemáte na co jít. Ale jsou tam skoro ke všemu, jsou nějaké delegace k těm českým věcem, jsou tam i nějaké novinky a hlavně to taková příjemná akce, myslím, že jako industry akce, že tam fakt jako potkáte spousta těch lidí z toho oboru, který na rozdíl třeba od Varu nebo jiných festivalů nikam nespěchají a nemají spoustu zkůzek a vy se s nima můžete jako popovídat, takže to je vlastně fakt takový jako hezký, ještě jak se to děje skoro na jednom místě pořád. Takže to je vlastně fakt příjemný festival, takovej neuspěchaný a já jsem tam viděla dvě věci a tu, kterou chci jako teďka zmínit, protože už si můžete pustit, je dokument třídílnej na One Play, kde ta Láska nebolí, který je takový ten, co dal jako k Moniový, vlastně takový trošku jako do vysvětlování toho tématu domácího násilí, který režíral Tomáš Klein a jinak to vlastně vycházelo z těch rešerší, které oni měli pro tu Moniovou. A ty díly jsou tak jako tematicky rozdělený a oni nám tam pouštěli jeden a tady byl o těch lidech, kteří se dopouštěli domácího násilí, že tam jsou asi tři nebo čtyři muži tam mluví a je to fakt jako silný. Jsou to teda hodně, že prostě že tam ty mluví ty chlapy a pak tam ty jejich, některé ty situace, o kterých mluví, jsou tam jako znázorněný pomocí nějaký animace, aby to tam prostě vlastně mělo nějaký efekt a zároveň to nebylo úplně hrozný, protože se tam jako nedělo hezký věci. I když tohle jsou ještě taky ty násilníci, kteří zaprvé si to jak nějak uvědomili, ale taky třeba prostě nebyly to takový, ty rad nikoho nezabili, jako nebylo to až takhle extrémní, jako má být v tom druhém dílu, kdy to je o obětech. Takže tohle třeba já bych se ráda dokoukala a na One Place to můžete pustit. Tak to jako to bych doporučovala, dala bych tomu palec nahoru.
13: No, a ještě tady za sebe dám. Já jdu tu komerci, já jsem byla na nový film Brad Pitta. Srdce divočiny.
0: S tím pejskem.
13: No právě, tak já jsem totální cílovka, že jo, co se týká psa. Takže,
0: vlčák, německý ovčák.
13: No jako vlčák, mě je to jedno, jak je to pes, pokud to není francouzský buldok, jo. Tak, asi na film s francouzským buldokem bych prostě nešla, jo. To mám nějaké jako hranice, ale když jakoby necháš jakoby rozum někde za dveřma kina, tak to člověk užije, protože nemyslím si, že třeba normální, že člověk s třínohým psem přepere jako smečku vlků, že jsou tam občas tak jako velmi nereálné věci, ale strašně pěkně to ukazuje vztah člověka a psa. A ke konci nepláče jenom největší cynik. Celý kino brečelo. Je to jako, ty, co máte rádi psy, tak je to povinnost
0: jít. Tak já se počkám, až to bude.
13: Je tam pes s protézou, Viktore, to je jako dojme každýho, ne?
0: Já, mě dojme i pes bez protézy.
13: No a tady má ještě protézu. A chrání Brad Pitta, pardon.
0: Tak to už nedojímá méně.
13: Tak
0: můžu navázat krásným oslým ústkem, že film, který se snaží velmi dojímat a nyní také vstupuje do české distribuce, je film, který se jmenuje Láska. To Láska. A režíroval to Marko Škop, což je režisér, který předtím udělal filmy, které nebyly úplně blbé, což se nedá říct toho filmu Láska, který to rozjíždí trošku jako, nevím, Tanec s medvědem nebo Němá tajemství, takový jako film s uplakaným výrazem, kde se děje hodně jako dramatického. Během prvních 10 minut, to jsem si poznačil, stihne nemoc ALS, korupci, útok na těhotnou ženu, smrt otce a emocionální šikanu despotické matky a stalking. A ve 13. minutě se přidá i pacient s nevyměněnou plínou. A tady tahle ta jako přehrocenost je něčím, co má pravděpodobně generovat prostě silné emoce, případně dojetí, protože se to věnuje tématům nenaplněné lásky, nějaké jako zástupné lásky ve chvíli, kdy se vám takzvaně pod ruce dostane nevyléčitelně nemocný, trpící, umírající člověk. Ale celá ta stylizace a ta hlavně, nebo ani ne stylizace, ale ta naivita toho scénáře, kde se věci řeší tím, že nějaká postava řekne druhé, mohli bychom na to všechno zapomenout a oni na to třeba zapomenout. připomenou. A ta jako marnost to prostě z toho dělá, a zároveň ta snaha o tu tíhu z toho dělá prostě takový jako Hanekeho z Hallmarku. Je to prostě nemocnice na kraji města, která chce být jako jednostrunou prostě chmurou. Všechny postavy tady definují nějaké ztráty. Všichni tady prochází nějakými závislostními manipulativními vztahy. Úplně přehnané prostě ve všem jako tom citovým vydírání, v té šikaně, co se tam mezi těma postavama odehrává. Je to prostě zaplevelené frázemi, taková jako jednostranně utrápená, naprosto neproduktivní, doslovná, lopotná, odporná chmura,
13: Viktore.
0: Že já vlastně jako nerozumím tomu, jak se něco takového mohlo stát, a zároveň je to natočený tak neústrojně, něco jak prostě dělal jako Kim Ki-duk v posledním tažení. Jako on ty raný filmy jeho byly silné právě i v té vyhrocenosti prostě a v té přepálenosti, ale potom ta poslední díla se úplně ztratila až v nějakém jako řekněme neumětelství, a tady jsem cítil velmi podobný pocit, a přestože se ano, můžeme se bavit o tom, že ten film se věnuje nějakým myšlenkám typu, že opakujeme modely chování, jim jsme byli v dospívání nebo v dětství nebo tak od jiných lidí vystaveni, ale to samozřejmě jako nestačí ve chvíli, kdy je to takhle tak přehrocené a zároveň natočené prostě v naprosto zaměnitelné stylizaci těch šedomodrých barev a prostě té nekonečné neproduktivní chmury, a to je asi všechno. Palec víte kam.
13: Dlouho jste byl takhle negativní.
0: No,
13: jako, vyloženě jako naštvalo ten film.
0: Trošku jo, ale hlavně mě to frustrovalo prostě tím, jak to od začátku fakt najede na tu absolutní jako mizérii, ale zároveň je to naprosto banální a nedokáže to přijít s jediným zajímavým stylovým řešením, prostě s nějakou jako kompozicí, prostě s nějakými jako vztahy mezi těma postavama, prostě nic. Nula.
2: Máme ještě 10 minut.
13: Tak pojďme na Fjord. A pak na Fjord ještě.
2: A ještě Fjord.
0: A ještě minuta,
2: já si dokoukám.
0: Tak Minotaura necháme na příště, ale zároveň můžeme říct, že tenhle nový film ruského, nyní ve Francii žijícího režiséra Andreje Zvjaginceva byl zahajovákem festivalu Beat to Cannes, takové jako přehlídky, který teď běží v kinech napříč republikou. Kromě jiného tam bude i nový film Bruna Dimonta nebo Nikolase Windinga Refna.
2: Ale třeba o tom Refnovi jsem neslyšela nic dobrého, ale o Spasení jsem slyšela dobré věci na Berlinále, to vyhrálo nějakou cenu na Berlinále velkou, takže...
0: Já jsem o Refnovi slyšel málo dobrých věcí, ale od lidí, s nimiž se stotožňuji v názoru na filmografii Nikolase Windinga Refna, jehož předchozí velký projekt byl Copenhagen Cowboy pro Netflix, který se mi velice líbil, a většině lidí taky ne, takže pořád tomuhle věřím. No, takže tohle příště teda. Mm-hmm. A teď Virbl?
2: No, tak když už jsme u těch československých věcí.
0: Dneska to máme hodně takhle.
2: Takže Virbl, který stejně jako Láska měl světovou premiéru na letní filmové škole. A
0: na rozdíl od Lásky není úplně v prdeli.
2: Tak se tě hodně naštvalo ta
0: Pardon.
2: Láska. Ty nemáš vůbec lásku. Tak je to film, který hodně stojí na své audiovizuální stránce a hlavně jako atmosféře, odehrává se v krajině, takové jako vlastně celkem pusté, spousta polí, občas nějaký stromy, ale hlavně pole tam jsou a nějaké kopce a tak. A kam přichází postava Davida Švehlíka, nejspíš z velkoměsta, nejvíc se zrovna jako rozvedl nebo něco takového, se jako zprací a nemůžete úplně přemýšlet nějakou dobu, co tam pořádně jí, pak to tam něco řeknu. On to hodně to tak jako dávkuje informace, ten film, nebo kde se jako, já jsem trošku chvíli přemýšlela, jako co jí a kde se myje a jak si pere, ale to je jedno. On prostě tam zdědil po svém otci, se kterým se vlastně nevídal vůbec a který opustil nějaký dům. A celý to ještě začíná v září 1945 nějakým takovým jako výbuchem a tančícími ženami, kterou jednu z nich hraje Judit Pecháček. To tam potom postava Davida Švehlíka potká, tak nějak se do ní zakouká a málo se tam mluví, opravdu je tam, ale ta atmosféra je jako hodně hutná a hodně taková tajemná a vlastně skoro půlku filmu, tak jako vás to velmi udrží v pozornosti, nebo mě to hodně udrželo v pozornosti, že fakt jako tak jako přemýšlíš, co tam bude, co se bude dít, ale pak se to začne trošku jako natahovat. Myslím, že by tam toho mohlo být trochu víc. Fakt se tam jako postupně dávkují ty informace, začne to dávat smysl, jako dává to smysl. Je tam celkem jako podle mě jako příjemný vzkaz o tom, jak vlastně máme nějak ctít historii a nebýt úplně bezohlední k přírodě a přesně i k tomu, co se stalo jako dřív a prostě jindy s někomu jinému a tak a ostatním lidem, k ostatním epochám. Celý to ještě uvozuje taková jako legenda o svatém Jiřím a jeho smlouvě s drakem, která je tam pak jako zopakovaná trošku třeba doslovně. Celý tohle možná popsaný. Jako myslím, že by to mohlo, i přesto, že to má hodinu a půl, tak to pak působí, že je to trochu natahovaný a že by to mohlo být kratší, anebo že by tam mohlo být víc toho obsahu. Nicméně zase je to jako film, který vlastně taky mi působil trošku, že to je trochu něco jako jinýho, co se nevidíme jako v těch kinech, zvláště český tvorby, jako po vždycky fakt jako film, který hodně stojí prostě na obraze a funguje to s ním a prostě celkem zajímavý, takže zase jako bych byla radši, kdyby to tam bylo nějaký jako dotaženější ještě, ale byla jsem vlastně celkem příjemně překvapená asi, protože jsem měla mnohem menší očekávání, takže palec nahoru.
0: Pro mě to je přesně ten typ filmu, u kterého bych si hrozně přál, aby byl jako lepší, než jaký reálně je, nebo pro mě, ale taky mířím decentnímu palci nahoru, protože je tam vidět jako velká domyšlenost a dotaženost toho, co se tam odehrává. Tomáš Žubáček napsal scénář, režíroval to, dlouhý roky to nějakým způsobem vyvíjel, složil k tomu i hudbu, což možná nebylo už úplně nutný, tam je tam nepřišla jakoby jen ta z těch nejsilnějších složek. A je to film, který vlastně velmi vědomě upozaďuje jakoukoliv psychologizaci, takže nějaké otázky prostě hlubších motivací, ne těch základních, ale nějakých prostě hlubších vrstevnatějších motivací, nebo přesně i toho, jako kde se meje a kde jí, jsou vlastně irrelevantní, že ten film se tomu jako vědomě vůbec nevěnuje, vypráví spíše skrze nějaké symboly, skrze ty silné obrazy. Některé ty kompozice jsou maličko, prostě jak od Tarsema Singha, který našel zálibu v pastelových tlumených barvách, zase další takový film dneska. A celé to prostě aspiruje na nějakou jako sudeckou elegii, na nějaký urbex prostě z duší, který se snaží dávat hlas vlastně těm úplně nejzapomenutějším místům. Snaží se to být prostě takovým jako trvácivým filmem, takovou trvácivou elegií, prostě zlověsnou mnohdy, ale ke všemu tomu, co říkám, to má vlastně jakoby jenom nakročeno. Nikdy to není úplně jako zahlcující nebo ohromující nebo nějakým způsobem jako dechberoucí. Byť zároveň rozhodně nelze zapřít, že nějaká ta síla toho prvotního puzení přesně tyhle ty věci udělat tam jako je velmi zřetelná a nějaký jako dílčí talent nebo dílčí snaha dělat ty věci jako jinak je velmi zřetelná. Já jsem u toho vzpomínal prostě na pocity, který jsem měl, třeba když jsem sledoval prostě Laputu od Jakuba Šmída nebo kdysi Děvčátko od Benjamina Tučka. Jo. To znamená, že je tady film jako debutujícího nebo nového tvůrce, který se vlastně snaží ty věci dělat jako trošku jinak. Nedělá to jako úplně skvěle, ale zároveň je tam jako příslib a takové to očekávání, že jsem jako takzvaně zvědavý, co udělá
2: trafný,
0: příště.
2: Jako by,
0: ne, vůbec.
2: Je to
0: kompetentní, ale takový jako trošku nedostatečný místy, jakoby doslovný ta metafora s tím drakem a s tím, jak prostě tady hory mají zvuky, tak vlastně nám je třeba nějak zásadně nefungovala. Ta stylizace je hodně přísná, je tam taková prostě hospoda s vývěsním štítem, tak z roku jako 74 a výčepem ze stejné doby, která jako funguje pro ty místňáky, jak kam on chodí. No.
2: A v té
0: náladě to jakoby je silné, ale pořád jsem měl pocit, že buď bych chtěl se teda dozvědět víc něco o těch postavách, anebo aby ještě víc naložil tomu stylu, protože takhle to zůstává někde, ne úplně na půli cesty, jako je to nakročený k té větší abstrakci nebo práci s těma symbolama a s tím obrazem, ale prostě jako ne dost, ale zároveň je to jeden jako z nejvýraznějších filmů, které tady letos vznikly. Ten palec dávám nahoru, jak už jsem avizoval, prostě tak jako lehce schovývavě.
13: Fakt, jo.
0: A je tam
13: je vycvičený, je to
0: takový ten pes prostě jak něco, jak by tam prostě přelez jako z Midsommar prostě, jako že tam jako zlověsně zjevuje. a má asi také něco symbolizovat, ale ano. zrovna...
2: Má vlastně jako hlavu, no.
0: No, ale zrovna jako obraz se. Psa, který se zjevuje v polí, jako není to originálnější, co si
13: no, ale máme pouze tři minuty a takový jako dva velký filmy jsme nechali.
2: To nedáme,
13: musíme vybrat.
0: Tak já si Fjord do příště dokoukám, no, včas se dokouká Trolls v Agencevá.
2: Ale pojďme to Resident Evil. Dáme v souboj, kdo měl vyhrát Cannes teda, ale jakože jako samozřejmě...
0: Refn, který nebyl soutěžil, to nevadí.
2: Na Fjord, tak vyhrál Zlatou palmu, to je prostě dobrý na to jít jenom proto, aby člověk věděl, co vyhrává Zlatý palmy. Jakože za mě dobrý, já tomu budu dávat palc nahoru, ale za mě z toho, co jsem zatím z Cannes viděla, jako tak Domovina byla silnější.
13: No, tak za dva týdny se řekneme víc. A co teda ten Resident Evil tady? A film, Resident ve kterém si nepoznal Karla Dobrého.
0: Nepoznal jsem Karla Dobrého, já už jako... Já úplně jako nehraju tu už takovou tu hru na to, prostě pojďme si najít českého herce, který umře zákeřnou smrtí.
13: Ale to měl docela výraznou
0: smrtí.
13: Roli.
0: No, to jsem potom zjistil taky, ale prostě na první dobrou jsem ho nepoznal.
13: Tam má záběr na svou fotku, že? A no, tak to se asi mrknul.
0: Já jsem se více věnoval tomu, že se tam některé ty scény natáčely v Karlíně u viaduktu, kde dříve byla vynikající pivnice u Fandy a Resident Evil od Zeka Kregera je nejlepší věcí, která se tomu viaduktu od té doby stala. Čímž mířím k tomu, že ten film je výborný. Je to...
13: Hrál jsi tu hru?
0: Nehrál. Před lety jsem viděl kvůli Mila Jovovič ten starý Resident Evil, který má vůbec nic společného. Kreger říká, že vlastně ty starý Resident Evil ani jako neviděl, že má vztah k té hře a vybudoval vlastně film, který hodně pracuje s těmi herními principy,
13: velmi.
0: Ale zároveň způsobem, který mě jako člověka, který jako videohry nebo počítačové hry nikdy v podstatě nehrál nějak jako úplně minimálně, tak to neirituje jako nějaká nerdovinka, ale je to prostě plnotučný film, který zjevně pracuje s tou misí, kterou na začátku ten hlavní hrdina prostě, kterou hraje Austin Abrams, takový jako neumovitý, prostě samomluvou trpící normí, prostě má za úkol převést věc z místa A do místa B a prostě cestou se mu začnou dít ty věci, které se prostě ve světě Resident Evilu dějí a ten film má prostě jako příjemných jako zhruba 90 minut. Je to fakt taková jako odcípající jednohubka, která pracuje s těmi herními mechanismy, s tím, že ta postava teda jako míří do toho žádoucího cíle. Je to vlastně v něčem čitelné tady ten záměr, ale zároveň jako vtipné, chytré a nepředvídatelné tím, jak se tam pracuje tady s těmi jednotlivými motivy. Ten hrdina se prostě učí za pochodu, musí sbírat ty zbraně, musí sbírat náboje do těch zbraní, pak prostě čelí nějakým těm jako monstrům a nepřátelům.
13: A většinu, prostě sám.
0: Je tam taky pejsek, Rostomilej. No v té stodole.
13: A jo, takže to jsem vytěsnila.
0: Také, no vidíš. A skvěle se tady prostě pracuje s perspektivami, s nějakým jako překvapením, s povědomostí zároveň. Ta apokalypsa, ke které se tady schyluje, vlastně pro jednou sranda. Ten film je jako velice vtipnej, záměrně.
13: A krásná choreografie zombíku.
0: Je tam krásná choreografie. Tady je to vlastně mutantů vlastně nějaké. Že jo?
13: No, ty mutantů, který se hodně točejí.
0: A je to dotvořené těma jako synťáčkama prostě celé hezky a je to vtipné třeba i v tom, že vlastně nahodilé výstřely stejně jako v té hře prostě můžou mít následky, že to a ten následek není jenom to, že minete, ale že vlastně třeba omylem trefíte něco, co se vám později může vymstít nebo naopak pomoct. Fakt je to jako neokázale chytrý v tom, jak to pracuje s těmi herními mechanismy, palec rozhodně nahoru. Poslední douška, viděl jsem to v kině Vatra, které se nachází ve Vsetíně a rád bych kinu Vatra doporučil jednak, ať neprodávají občerstvení v automatech, které berou pouze hotovost a také, ať to občerstvení neprodávají v šustivých sáčcích.
13: A občerstvil prostě ses nakonec, nebo ne?
0: Já jsem se občerstvil, protože jsem chtěl zajít do hotelu, který byl hotelu v Satsang, který byl jenom 50 metrů vedle a donesl jsem si mince. Takže jsem se občerstvil, ale koupil jsem si nešustivou věc.
13: A to bylo...
0: To byly takový piškotky, který jsem si vyndal, aby nešustili. A pomohlo to samozřejmě tomuhle vynikajícímu zážitku, ale prosím vás, dejte tam něco nešustivýho a taky automaty, než přijímají karty. Trošku pokroku do Vsetína.
13: Takže zdravíme do Vatry.
0: Jsou volby,
13: třeba
0: tak prosím vás, něco s tím udělejte. Psal nám na Instagram jeden náš posluchač, který poznal na mé fotografii, se nacházím v kina Vatra, nep je krajerem, tak velmi adresně zdravíme.
13: A vyhrává něco?
0: Vyhrává tento pozdrav na závěr tohoto nádherného dílu Odvážných palců.
13: Tak, my děkujeme za pozdravy, těšíme se za dva týdny tady a třeba zase bude nějaký film se psem. Vidíme.
0: Tak jo, čau.
2: Pa, pa.
14: Reklama Rádia 1.
15: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
16: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
17: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Ahoj, já jsem Tom z kapely Here. Přinášíme vám původní obrazozvuk z 90. V sobotu 10.10. zahrajeme spolu s kapelou Blue Sound Down v klubu FAMU.
20: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
21: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
22: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Je tu čtvrtek 19. hodina a je tu s ním také pravidelný pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s touhletou americkou hudebnicí, která se říká Grouper, a bude znít její 10. album Ruins, které vyšlo v roce 2014 na značce Cranky Records. My se dáváme do CD Nonstopu hlavně v souvislosti s teďka s jejím chystaným koncertem a vystoupením. Po 17 letech se navrátí do Prahy, tentokrát 30. října do kostela svatého Šimona Judy, kdy vystoupí v rámci festivalu Alternativa společně se s projektem Alpha Mate. My na její nové album čekáme už plných 5 let, tak třeba představí asi nový materiál z chystaného alba. Jste ji mohli teďka vlastně i zaregistrovat projektu Helen, který tvoří s dalšími dvěma hudebníky, se kterými teďka vlastně před týdnem celým vydala nové album na značce Cranky. My si hlavně musíme říct, že za projektem Grouper najdeme americkou hudebnici a zpěvačku producentku jménem Liz Harris, ročník 1980, která funguje na hudební scéně právě už od polovičky předminulé dekády více než 20 let. Její tvorba je charakteristická svým hluboce atmosférickým, melancholickým zvukem, který v sobě propojuje jak prvky ambientu, dronu, psychedelického folku, ale i dream popu, a zvuk definují jemně vybrnkávané právě akustické zvuky kytary, analogových kláves či také různých magnetofonových smyček. Každopádně její eterický a zastřený vokál vše potrhuje do takové hodně snové polohy, kdy velmi často používá i různé reverby a delaye. Liz Harris vyrostla v Severní Karolíně, v komunitě řízené podle filozofie takzvané čtvrté cesty, inspirované duchovním vůdcem Gurdjievem. V této komunitě se říkalo tenkrát The Group a jednoduše tohle právě ten název pro inspiraci jeho uměleckého jména Grouper. Doplním, že v současnosti pobývá a tvoří v Oregonu a svou hudební kariéru, jak jsem řekl, začala už v roce 2005, kdy vlastním nákladem vydala debutové album, pojmeně nazvané Grouper. No a od té doby si musím říct, se vybudovala pozici jedné z nejrespektovanějších osobností současné nezávislé a experimentální vůbec scény. Doplním, že vedle projektu Grouper také tvoří pod pseudonymem Nivhek a působí v několika různých kolaboracích, a to třeba již zmíněném post-shoegaze projektu Trio Helen, takovým ambientně popovým projektu Do Mirroring, Stainy Vipers či Jeffrey Canton Ladesmo v projektu Realm, ale těch spoluprací je samozřejmě více, s umělci jako Shiu Shiu, Roy Montgomery nebo Lawrence Englishem, to byl se projekt Slow Walkers. Každopádně po té debutové desce Grouper, kterou se vydala sama, ten týž rok vychází také na značce Free Porcupine Society album Way There Crept, výrazné album, na které navázalo rok později na téhle značce Free Porcupine také album White, ale jste mohli pak zaregistrovat v roce 2007 další album Cover the Windows and the Walls, tentokrát pro label Jeffu Cantelaresmi Root Strata, které kombinuje ty ambientní eterické plochy s různými psychedelickými vlivy a post-shoegaze náznaky. Určitě tou zásadní průlomovou deskou se pak stává album z roku 2008, deska pro britský label Xeli Type Records, album Dragging a Dead Deer Up the Hill, které bylo hodně srovnáváno s tvorbou projektu třeba Cocteau Twins či His Name is Alive ze značky 4AD, a doplním, že tohleto album vyšlo dokonce v reedici pak v roce 2013 po 5 letech pro label Cranky Records, který mu je věrna doposavat. No ale její pak 6. a 7. studiové album vychází v roce 2011 pro indie label Yellow Electric. To byly desky AA Dream Loss a AA Alien Observer, které se vám tady už také v CD Nonstopu nabídl, a doplním, že na tomto monumentálním dvojalbu, které vyšly jako samostatné vinily, se vrací k temnějšímu, tentokrát hlukovějšímu a spaceovému hodně zvuku plných různých reverbů. Každopádně deska Alien Observer je považována za vrchol jeho kosmického ambientu. No a v roce 2013 přichází také Grouper do stáje chicagské značky kultovního post-rock labelu Cranky Records, a to album s názvem The Man Who Died in His Boat, složené dříve nevydaného materiálu. Deska, která vznikala v době eterického alba Dragging a Dead Deer Up a Hill, a nese podobnou estetiku křehkých folkově laděných skladeb s tichou spirituální atmosférou. Vy však dnes uslyšíte její album Ruins, nevím, jestli 9. či 10. album, které opět vychází na značce Cranky Records a které už nahrál také o několik let dříve z kraje dekády v Portugalsku, a je postavené hlavně tentokrát výhradně na pianu a jejím vokálu, doprovázené různými terénními nahrávkami. Ostatně uslyšíte za chviličku rozhodně její takové nejčistší a emocionálně nejvíce silné album. No a po 4leté odmlce se pak solově navrací Grouper až v roce 2018 na Second Care Course s deskou Grid of Points. Tentokrát minimalistickou a docela krátkou, spíše minialbovou záležitostí okolo 22 minut, kde navazuje na klavírní koncept desky Ruins, ale skladby jsou tentokrát kratší a stručnější. No a jak jsem řekl, i poslední album vyšlo z kraje této dekády před 5 lety v roce 2021 na značce Grand Care Course, a to pod názvem Shade, kdy představuje jakousi takovou retrospektivu svého zvuku, které zhromáždila v průběhu 15 let na různých místech západního pobřeží Spojených států. No a dneska se pojíme mezi hřejivými a lo-fi kytarovými písničkářstvím s folkovým nádechem a různými takovými zvukovými opět mlhami a reverby. Uvidíme, co přiveze do Prahy Grouper teďka 30. října v rámci festivalu Alternativa. Těším se moc, tohle je už jí deska Ruins, která vyšla před 12 lety na značce Grand Care Records, a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD Non-Stop.

0: Švandovo divadlo uvádí
1: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
0: Ukrutně šťastní
1: dle románu Erlinga Jebsena.
0: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
1: A jaké je druhé pravidlo?
0: Žádný jiný není.
1: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
6: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.
10: Začíná hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Milí přátelé, 8. října, čtvrtek, 20 hodin a 2 minuty, lehce se zpožděním, ale přece začíná dnešní hitparáda na Rádiu 1, tak jako každý týden. V mém hlase můžete ještě najít zbytky lehkého nachlazení, které už jsem ale dávno překonal. Ale to je irelevantní. Těší mě, že tady mohu být i s vámi a vy se můžete těšit na méně než dvouhodinový tradiční pořad ve čtvrtek, čili hitparádu Rádia 1. Moje jméno Jerry a přeju vám krásný poslech dnešní hitparády.

0: Pokud jste nějakým způsobem v hitparádě nový, tak vězte, že je to pořad, který vlastně sestavujete vy svými hlasy. Od čtvrtka do čtvrtka možno hlasovat do hitparády Rádia 1 na stránkách Rádia 1. No a nejprve ten pořad začne 5 novinkami, které jsem pro vás dnes vybral, tak, aby byly lehce, řekl bych, různorodé a aby se vám líbily. Z minulého pořadu postoupily pouze 2, což je zvláštní, protože obvykle to máme tak 4-5, ale ono je to taky tím, že v tom žebříčku je dost silných kandidátů, který se tam prostě držejí. No, takže zhruba tak a pojďme se podívat, jak ty dnešní novinky vlastně vypadají. Koukal jsem se do seznamu svých novinek za poslední léta a skončil jsem někde asi před 10 lety, dál už jsem nepátral, ale jsem si téměř jistý, že švédskou kapelu Cult of Luna jsme si ještě nikdy nenasazovali, i přesto, že je činná už konce 90. let. Dáme si jejich epickou skladbu s názvem A Way Back. A pokud by vás to zajímalo, tak track je druhým singlem z jejich připravovaného 10. alba, které vyjde 6. listopadu. Takže novinka první, švédští Cult of Luna a A Way Back.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak nám dozněla dnešní první novinka švédští Cult of Luna, skladba s názvem A Way Back, a my se můžeme podívat na novinku druhou. Už dlouho jsme v parádě neměli taky britskou písničkářku Kate Nash. Ta vlastně je tady s novým singlem ze 16. září, který se jmenuje Spilled Milk. V lednu jí vyjde nové album, a které se bude jmenovat Kylene. To je tak zhruba asi všechno, co byste se měli ode mě dozvědět, a zbytek je na vás. Spilled Milk, novinka druhá, Kate Nash.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak, dozněla nám dnešní druhá novinka, to byla Kate Nash a skladba Spilled Milk. Taková docela noizově laděná věc. Já tady, než uvedu další skladbu, tak tady mám jeden vzkaz, a to všem lidem, kteří se pohybují někde okolo rezortu Hulín u Sedlčan ve středních Čechách. Probíhá tam nějaká akce a volal mi Honza, posluchač, a poprosil mě, jestli bych se nezeptal, jestli někdo v okolí Sedlčan a nejlépe v okolí rezortu u Hulína by nemohl postrádat elektrickou kytaru na dnešní večer. Takže se úplně vracíme jakoby do těch 90., kdy jsme v rádiu předávali tyhle ty vzkazy. Tak pokud byste mohli postrádat a třeba se i tím pádem i zúčastnit mejdanu elektrickou kytaru, tak prosím vás pěkně volejte Honzu na 736 772 341, anebo napište mě sem do rádia na studio@radio1.cz a já vám telefonní číslo dám a přeju Honzovi, ať se to vydaří. Pro ty, kteří posloucháte v neděli, tak tohle neplatí. Jedná se o čtvrteční mejdan, takže s kytarou v neděli případně nikam nejezděte. Tak přeju hodně štěstí Honzovi a budete hodný, když mu vytrhnete trn z paty a půjčíte mu pořádnýho strata anebo nějakou hokejku anebo Telecastra. Dobrá, můžeme se posunout dál v novinkách, a to konkrétně za legendárním producentem grimeu Skeptou. Toho si taky často nenasazujeme, nicméně dnes je ten den. Skepta vydal společný track se Suggs, nebo se Suggsem, což je zpěvák skupiny Madness, a s starou známou dvojicí Chase and Status. Pojďme na to. Ta věc se jmenuje Innocent Smile a je to další novinka v Hitparádě.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Tohle to byl Skepta a Jason Status a Sax, skladba Innocent Smile. Ještě dodám, že chystají album The Fork and the Knife. No a teď tady máme novinku další, kterou jsme jednou si testovali a jedná se o britsko-norské duo velmi zajímavých jmen. Říkají si Tomora a je to vlastně akronym ze jmen dvou protagonistů. Jedná se o Toma Rowlandse z legendárních The Chemical Brothers a norskou zpěvačku a producentku Auroru. Vydali svoji debutovou desku, z ní jsme si, myslím, nějaký single do hit parády dávali a teď vychází 16. října, což je za týden, nový EPčko s názvem Celebration a stejnojmenná skladba Celebration právě od Tomora je i další novinkou v žebříčku.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Dozjeli nám Tomorrow. Ještě jednou připomínám, pokud byste byli v okolí Sedlčan a chtěli byste vytrhnout trn z paty Honzovi, a pokud teda platí to pro čteteční posluchače, tak se ozvěte klidně sem třeba do rádia mailem nebo přes aplikaci, protože by potřeboval půjčit elektrickou kytaru na akci a to je určitě by byla záslužná věc, pokud by se to podařilo. Tomorrow a Celebration, novinka čtvrtá a teď už je tady novinka poslední z těch pěti. Je to projekt, který se jmenuje X-Ree, alespoň doufám, že se to tak čte. A je to londýnský projekt zpěvačky, která se jmenuje Elena Tonra. Tu znáte z indie folkové kapely Daughter. Její solový single vyšel 14. září jako předzvěst jejího alba už s pořadovým číslem 2, který vyjde 30. října. Jmenuje se Radio Station. Poslední dnešní novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1, dozněla dnešní poslední novinka a to byl projekt X-Ray a skladba Radio Station. Dovolím si ještě drobně zopáknout, že premiérové vysílání hitparády probíhá vždy ve čtvrtek ve 20 hodin na všech našich známých frekvencích, které já si nepamatuju, takže vám řeknu aspoň tu pražskou. 91,9 si pamatuju, ale ještě vysíláme v Plzni, v Liberci, v Českých Budějovicích. Vždy ve čtvrtek večer a v neděli dopoledne, takže zdravím i nedělní posluchače. Teď se za malou chvilku podíváme do žebříčku hitparády, tak jak jste ho seřadili. Já si ještě dovolím připomenout, že dnes večer budeme i losovat šťastlivce, který půjdou na koncert japonské legendy DJ Crashe. Ten bude vystupovat 25. října v Lucerna Music Baru. A pokud byste chtěli být nějakým způsobem motivováni do příštího týdne, tak příští týden budeme rozdávat lístky na britskou hudebnici Arlo Parks, která vystoupí 21. listopadu v Arše Plus. Tohle už berte taky jako pozvánku na koncerty. A já se tady kouknu do poznámek z minulého týdne, protože jsem si tady drobně vypsal takový jako legrácky. Ještě, kdyby náhodou jste neměli co dělat zítra večer a chtěli byste se pobavit i s Rádiem 1, tak mě moje dítě připomnělo, že zítra u Břevnovského kláštera, myslím, že tam teda proběhne akce, na které bude DJovat i kolega Douglas Arianes a jeho syn Gabe, který vystupuje pod uměleckým jménem Extash, takže případně můžete zajít jako typ dobrá věc. No a co se týká těch dalších koncertů, tak já to tady nebudu opakovat z toho minula, ale čekají nás docela zajímavé věci. Pro staromilce 14. listopadu v Roxy bude vystupovat Svatá Trojice a to projekt Left Field, potom Phil Hartnell z Orbital a Darren Emerson z Underworld. Bude to celonočka a bude to asi fakt dobrý. 18. listopadu proběhne taky neuvěřitelná věc a to, že v Roxy zahrají Color Factory, legendární kapela z filmu Šeptej. Pokud byste chtěli vidět Acid Rap, tak ty budou hrát teďka 10. v Krosu. No a jinak v listopadu nás budou čekat spousta jmén. Já už koukněte na web Rádia 1 a koukněte na protišedi.cz. Omsquare, kapela z 90. No vlastně z 90. oni jako fungují do teďka, samozřejmě tímto se omlouvám Charlie a Honzovi. Budou slavit 30 let a tak dále. Je toho docela dost. Pak, že byste potřebovali nějaké tipy doplnit, koukněte na náš spřátelný web protišedi.cz a na web Rádia 1. Hlasovat můžete do hitparády dneska po 22. hodině a to na webu Rádia 1. Pravidla znáte, nebo si je tam najdete a budeme rádi za vaše hlasy. Toť vše a teď už nás čeká 15. místo dnešního kola.
1: Hasta la vista, baby.
2: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.

0: Vylaďte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
1: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Na Rádiu 1 doposloucháváte ukázku ze společného alba legendárního The Alchemista a legendární zpěvačky Eriky Badu. Společný album s názvem Before the World Blows a skladba To the Moon, stejně jako minulý týden na 15. místě, aktuálně místo 4. Teď si dáme Baths Willa Wiesenfelda ze Spojených států a jeho skladbu The Fawn, která je tady zatím 3 týdny.

Téměř 6minutovka od Bath s názvem The Phone, producenta z Los Angeles a z jeho EPčka Three Negative Songs, který vyšly koncem srpna. A je tady jedna ze dvou novinek z minulého kola a to je projekt Soccer Mommy, což je tuším Američanka Sophie Ellison a její nový single po dvou letech se jmenuje Rings of Saturn.

0: Tak tohle to byla Soccer Mommy a skladba s názvem Rings of Saturn. 13. místo. Nás už teď čeká 12. Liars, projekt z Austrálie, který bude hrát 12. října v Praze v takovém malém prostoru, což bude zajímavý, protože umí hrát dost nahlas. Připravuje svoje 11. album a tady je z něj ten pilotní single s názvem Icepick Kalamazoo Liars a hned potom to bude Toky Monsta.
1: Tak můžu říct... Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá, nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak tam naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už... Za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
2: tak
1: to bude, jo a jo, to... Takhle jako. Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom. Aha. Takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak to je všechno.

Tak už jsme u 11. místa. Toki Monsta, producentka ze Spojených států z LA a její srpnový single Memory on the Run. Koukal jsem, jestli se nechystá nějaké vydání třeba nějaké dlouhohrající desky. Úplně se mi to, já jsem teda to hledal asi minutu, ale nic jsem tam neviděl. Za to Fujiya and Miyagi, o kterých jsem si myslel vždycky, že jsou to dva Japonci a oni jsou to čtyři kluci z Velké Británie, vydají 30. října novou desku New Shiny Object a už šestý týden je tady v hitparádě skladba Lowest Common Denominator.

0: Tak tohle to byly Fugia and Miyagi, Lowest Common Denominator, zatím 6 týdnů, takže ještě 1 týden mají k dobru. No a jak jsem říkal, že z minulého kola postoupily 2 novinky, tak tady je ta druhá. Nejprve to byla Soccer Mommy na 13. místě a teď 9. Charlotte Adigéry a Boris Pupul, Gugu Gaga, jejich společná deska, opět vyjde po 4 letech. Co je zajímavé na tomto singlu, a možná je to na tom i slyšet, že to produkovala bratrská dvojice Soulvex.
1: 1, 2, 3, 4.
2: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

Charlotte Adigéry a Boris Pupul, jich opět spolupráce, strašný jako slovní spojení, ale bohužel to ze mě takhle vypadlo. S názvem Gugu Gaga, to je novinka z minulého kola. A my si teďka dáme partu, která nás, no partu, dvojici z Berlína, to je vlastně taky parta, Mou Selektor. Pokud můžete, určitě zajděte na jejich koncert, který přichystal Josef Sedloň na 3. března v Praze. Já jsem je viděl kdysi v Brně, no kdysi před asi 5 lety, 4, a rozhodně se můžeme těšit i na jejich novou desku, která vyjde v lednu. Takže skladba Aorta, Mou Selektor, 8. místo v hitparádě Rádia 1 zatím 2 týdny. Hej, hej!

Mode Selector a skladba Aorta, dnešní místo 8. Ještě jednou připomínám, že začátkem března přijedou Mode Selector do Prahy. No a u 6 týdnů je tady projekt The Drums, skladba It Didn't Matter, featuring Maré. Koukal jsem, jestli má Johnny něco v plánu. Vypadá to, že deska až příští rok.

Stále posloucháte Rádio 1, je čtvrtek 8. října a my už se dostáváme vlastně do top 5. Tohle to byly Arab Strap, skotská dvojice, skladba Fighting For You, doporučuji jejich novou desku k poslechu a vlastně minulý týden jsem tady hlásil novinku i, že Arab Strap zahrají v Praze a bude to 22. listopadu v Meat Factory. Takže hurá, můžete utrácet veselé a jít se podívat na Arab Strap, pokud byste si nemohli vybrat z jiných koncertů. No a teď už následují Blond Redhead, trojice z New Yorku, skladba Blood Spilled, jejich nový single po 3 letech. A je to už 7. týden v hitparádě, takže dnes pravděpodobně tato skladba naposledy.

Na Rádiu 1 doznívají Blonde Redhead, sedmý týden v hitparádě se skladbou Blood Spilled. A teď nás čekají The War on Drugs, pomalé kytáry ze Spojených států. Nová tvorba po 5 letech, single Who's Dead, zatím 2 týdny v hitparádě a polepšili si ze 7 na 4. Pátral jsem po nové desce, jediné, čeho jsem se dopátral, že jejich 6. album je údajně již dokončeno, takže se asi dá čekat, že taky někdy vyjde, až proběhnou ty post akce po dokončení. The War on Drugs, Who's Dead?

Milí přátelé, máme za sebou už čtvrté místo, blížíme se už celkem do finále The War on Drugs, Who's Dead. No a než si pustíme Warhouse na místě třetím, tak ještě pár informací vám sdělím. Do hitparády se dá hlasovat přesně s úderem 22. hodiny, kdy bude na webu nové pořadí. Hlasujte pro co nejvíc věcí, hlasujte rádi a třeba i něco vyhrajete. Hlasujte i do Velké sedmi, což je, myslím, úplně nejúspěšnější pořad na Rádiu 1. Kolegové budou moc rádi, když nasypete i ty hlasy těm českým a slovenským kapelám v rámci tohoto pořadu. Tak, rozloučili jsme se se dvěma skladbami z hitparády, byly to Queens of the Stone Age a Matt Berninger. A nepostoupili tři, Working Men's Club, to mě mrzí, dále Groupie a Gwen. No a teď tady mám lepší zprávy, a to ve formě jmen výherců, který půjdou na DJ Crashe. Ten takhle v říjnu vždycky zajede do Prahy, do Lucerne Music Baru. Celkem solidně tam naloží. A dnes si tedy přečteme jména výherců. Kateřina Černá, Lucie Davidová-Patáková a Zdeněk Malinský. Gratuluji. Svá jména naleznete také na webu Rádia 1 v hitparádě a kolegyně vám pošle e-mail, abyste věděli, jak si lupeny nebo vstupy na DJ Crashe můžete převzít. No a příště budeme losovat lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta bude vystupovat 21. listopadu v Arše Plus. No a teď nastává čas i na retro skladbu. Vy totiž víte, že já tady ve studiu nejsem sám. Já tady mám Lukáše a Denisu. Lukáš jako dlouholetý fanoušek Rádia 1 se přišel podívat do rádia. On to měl jako překvápko od Denisy, což je samozřejmě velmi, velmi prýma a hezky jste to udělali. Tak jsme tady vzpomínali, co asi tak by se mohlo stát i tou dnešní retro skladbou. Lukáš si vybral Levelers, což je kapela, kterou asi jako pamětníci budou znát. Je otázka, jestli mladší posluchači, ale to uvidíte. Jejich album z roku 1991 se jmenuje Leveling the Land a otevírá ho skladba, která se jmenuje One Way. Takže to je pro Lukáše. A shodou okolností jsme se tady taky bavili o jako mých začátcích Rádia 1, když já jsem se ucházel o pozici v Rádiu 1, teda pozici, zní strašně jako nadneseně, tak tehdy jsem přinesl i jako takovou kazetu, na který byly nahrané písničky, které bych třeba pustil, a shodou okolností tahle skladba One Way tam byla taky, takže se nám to pěkně všechno uzavřelo. Levelers na Rádiu 1 v tuto chvíli.

Tak tohle to byla vzpomínková skladba One Way od Leveler z roku 91, čili krásných 35 let do zpátku. No a teď už si dáme na třetím místě Warhouse a skladbu The Baby.

Na Rádiu 1 dozněl de facto na třetím místě zpěvák z Baltazar, pan De Volder a jeho projekt Warhouse, skladba The Baby, a 17. března bude vystupovat v Arše Plus. Druhé místo, shodou okolností stejně jako minulý týden, Marianne od Fontaines DC. Ty přijedou do Prahy představit svoji novou desku 30. října.

Fontaines DC, skladba Marianne. Už se těšíme jak na nové album Dopamine Chamber, tak i na ten koncert na konci října. A pojďme do finále. Bonobo z novinky před 4 týdny nebo před 3 týdny hned na první místo. A to si udržel. Simon Green vydal 11. září už svou 8. desku Distance in Static a spolu se svojí kamarádkou, zpěvačkou Nicole Miglis je tady v singlu s názvem Talk to Me a to je tedy první místo dnešní hitparády.

Skepta, Suggs a Chase and Status. Innocent Smile, novinka třetí. A tady už je projekt X-Ray, skladba Radio Station, novinka poslední. Patnácté místo, jo, tohle to je, jsou ty Radio Station, sorry. Ta věc předtím byla Tomorrow, kterou jsem přeskočil, Celebration. Teď už 15. místo, Erykah Badu and the Alchemist, To the Moon. Čtrnáctka, Bath, the Fawn. A 13. místo patří novince z minulého kola, Rings of Saturn, Soccer Mommy. Toto jsou Liars, projekt, který taky přivítáme v Praze 12. října. Ice Pick Kalamazoo, 12. Toki Monsta, Memory on the Run, místo 11. Future and Miyagi, Lowest Common Denominator, 10. Charlotte Adigere a Boris Pupul, Gugu Gaga, skladba, která byla minulý týden nasazena jako novinka, teďka místo 9. Mode Selector, škoda, že tady nemáme subwoofer, vyplatil by se i v této skladbě, Aorta, 8. místo. Šestý týden v hitparádě je projekt The Drums, skladba It Didn't Matter.

Rapstrap zahrají v Praze v Meat Factory 22. listopadu. V hitparádě jsou se skladbou Fighting For You. Blond Redhead, Blood Spilled, místo páté. Čtyřka, The War on Drugs, Who's That? The Baby od Warhouse vypadá 6 týdnů, 17. března budou v Praze. Místo třetí. A v říjnu přijedou Fontaines DC, tedy na konci října. Marianne, skladba, která je v hitparádě také 6 týdnů, aktuálně místo druhé.

A dnešní první místo stejně jako minulý týden Bonobo a Nicole Miglis Talk to me. Velmi příjemná věc. Taková nevlezla, což je sympatický. To je z dnešního pořadu všechno. Mějte se moc hezky. A uslyšíme se příští týden ve čtvrtek večer ve 20 hodin. Mějte se hezky, to už jsem říkal, takže dvakrát tak hezky se mějte.

0: Jedna s Jerrym Žákem. Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho, kdo je starší a moudrej. OK,

0: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 a máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pomáháme s Europlazmou.
3: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
4: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
8: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
9: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
8: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
10: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na GoOut.cz. Díky a 15. října v Roxy.
11: Reklama na Radio 1.

Tak je krátce před půl jedenáctou večer ve čtvrtek 8. října. Posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu se poprvé pro dnešní večer hlásím. Já jmenuji se Štěpán Bolfa pod hlavičkou AM180. Vám budu do půlnoci vybírat hudbu. Tady to byl Andrew Savage z kapely Parquet Courts. Skladba Wild, Wild, Wild Horses, předtím Iggy Pop z Mogwai. Taky 300 Skulls and Counting and Jenny Sparks a Cloud Nothings. Další věc bude od americký texaský kapely s jednoduchým názvem Font.

Tak dohrála vám kapela nebo projekt GB, předtím Greg Freeman, kapela i Country Western a už zmiňovaný Fond. Je tři čtvrtě na jedenáct, vy posloucháte rádio 1 na frekvenci 91,FM nebo na pár jiných frekvencích v České republice nebo prostě někde po netu. A další věc bude od kapely Peel Dream Magazine Blind Faith.

Tak dohráli vám Wild Pink, kapela Wild Pink z New Yorku a další věc je už pozvánka na koncert teď v sobotu. Můžete vidět v Praze v Meat Factory zpěváka, muzikanta, performera, výraznou osobu hudebně, umělecký i fashion scény. Mickey Blanco se objevil několikrát jednak na festivalu Creepy TP v Praze při různých akcích. Nedávno vydal novou desku, která se jmenuje Café Paradiso. A tohle je skladba z ní, kterou nahrál společně s Evanora Unlimited, Easy Does It, Mickey Blanco, teď na Rádiu 1 a teď v sobotu 10. října v Praze v Meat Factory.

Tak jako připomínka vydařeného koncertu Courtney Barnett minulou sobotu v Praze. Tady to byla skladba Same z její desky Creature of Habit. Další věc nás časově posune o skoro 20 let zpátky, debutová deska kapely Women a Shaking Hand.

Tak dohrávám společný single Deer Park a Nina, předtím Lauren Oder a ještě předtím Ideas for Conversations. Z Deer Park, Lauren Oder, dohromady připomínky letošního festivalu Creepy Teepee. A tohle už je Smog, I Could Drive Forever. I should have left a long time ago.

Tak dohráli vám Chastity Belt, předtím James Kiss a Kelvin Johnson se Selector Dub Narcotic a taky Bibi Club. Pro dnešní mý noční večerní vysílání, respektive vysílání pod hlavičkou M180, to byla předposlední věc. Mějte se pěkně, dávejte na sebe pozor a za 14 dní tady tady ve čtvrtek večer o 10 hodin budu buď já nebo Jakub Hošek. Těšíme se na vás a v mezidobí samozřejmě nedělejte nic jiného, než že poslouchejte Rádio 1. Demian Jurado.

Co pak ti doma dělala maminka, když si nemohl usnout? Maminka mi pouští

posso.

0: Tak, za hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Rádio 1.